jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legiminerdy?

lživa, sladkým hlasem zpívá, ten na svědomí mým.

0: startují zprávy s Honzou Vargou. Česko čeká v tomto týdnu postupné oteplování. Denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia a o víkendu mohou vystoupat až k 23 stupňům na jihu Moravy i výše. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu sice dneska hrozí přehánky a ojedinělé bouřky, v dalších dnech ale budou srážky slabší. Z dlouhodobého výhledu vyplývá, že následující 3 týdny budou teplotně průměrné, pršet ale bude málo. Kvůli očekávanému podprůměrnému množství deště do konce měsíce meteorologové varují před dalším prohlubováním deficitu vláhy a stavu sucha. Vláda schválila návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by měl od 1. ledna příštího roku vzrůst o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat se částka zvedne o 100 tisíc na celkových 800 tisíc korun. Vyšší příspěvek se bude týkat dětí narozených od začátku roku 2027, což ministr práce Aleš Juchelka i premiér Andrej Babiš označili za rozpočtově únosné maximum. Státní pokladnu to v příštím roce vyjde na 230 milionů korun. Celkové náklady ovlivňuje i současná historicky nízká porodnost v Česku. Předloha teď míří do sněmovny, kde opozice i někteří vládní politici plánují otevřít debatu o možné valorizaci nebo o přidání rodinám, které už rodičovskou pobírají. Zřícenina hradu Radyně ve starém Plzenci dostane střechu. Symbol krajiny Plzeňska tak získá ochranu. Podobu zastřešení zatím ale architekti tají.
1: Architekti jen naznačují, že zastřešení nesmí změnit siluetu hradu, který pochází ze stejné doby a dílny rodiny Parléřů, jako například šumavský Kašperk. Prvotní studii dostane město na konci července, pak s ní seznámí veřejnost. Díky rekonstrukci za desítky milionů korun se zvýší bezpečnost pro návštěvníky, protože součástí bude úprava příkrého schodiště ve věži. Lidé se také dostanou k teď nepřístupným prvkům. Střecha pak umožní větší počet kulturních akcí. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Starý Plzenec.
0: Běloruské a ruské armádní jednotky zahájily společné cvičení. To je zaměřené na dodávku a přípravu k použití taktických jaderných zbraní, které Moskva v Bělorusku rozmístila před 3 lety. Zatímco Minsk tvrdí, že manévry raketových vojsk a letectva nikoho neohrožují, Ukrajina cvičení ostře odsoudila jako bezprecedentní hrozbu pro globální bezpečnost a vyzvala k uvalení přísnějších sankcí na oba státy. Moskva, která si nad jaderným arzenálem v Bělorusku udržuje plnou kontrolu, tam navíc koncem loňského roku zařadila do bojové služby nové rakety středního doletu Orešník. Královéhradecký fotbal slaví historický úspěch. Díky vítězství nad Slavií si zajistil druhé předkolo konferenční ligy. Ta by znamenala teprve třetí účast v pohárové Evropě od roku 1960, kdy Votroci poprvé a naposledy ovládli domácí ligu.
2: Jak vnímají fotbalový úspěch Hradečáci, na to jsem se ptal v ulicích a kolem jdoucí o něm často sotva věděli.
3: To jsem neslyšel teda.
4: Jak postoupili do Evropské ligy, nebo co to bylo, teďka netuším?
5: No, já nejsem fanoušek České ligy, jo. Fandím Liverpoolu.
2: Naštěstí jsem ale narazil na fanouška Petra a rychle bylo jasné, že jeho svědectví jen tak někdo nepřebije.
6: Já jsem se přistěhoval do Hradce Králové a Hradec získal titul. A od té doby prostě s tím fotbalem žiju, protože to byl první titul mimo Prahu. Tak jsem to prostě vnímal, sledoval, tady to tím žilo, ale ono potom ty další roky už nebyly tak nadšený. Jo? Je to tak, takový dostracena. No tak snad se to teď vrací, no.
2: FC Hradec zakončí ligovou sezónu na hřišti Sparty. Čtvrté místo a kvalifikaci konferenční ligy mu už ale nikdo nesebere. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: Bude oblačno až polojasno, na západě přechodně až zataženo, na východě ale k večeru může být zase skoro jasno. Přes den se mohou místy objevit přehánky, výjimečně i bouřky. Naměříme 17 až 22 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
7: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Tak neváhej a vejdi, i když každý z vás to ví, že bráchu mám.

0: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Vláda podpořila senátní návrh. Ten počítá s tím, aby jednodenní dálniční známka platila plných 24 hodin od okamžiku nákupu, nikoli pouze do půlnoci daného dne. Minister dopravy Ivan Bednárik i premiér Andrej Babiš označili změnu za logickou a spravedlivější pro řidiče, kteří na dálnici výjíždějí ve večerních hodinách nebo jejichž cesta pokračuje přes půlnoc. Ministerstvo dopravy se v minulosti úpravě bránilo kvůli technické náročnosti kontrolního systému e-dálnice.cz. Teď má pokrýt náklady na softwarové změny ze svého rozpočtu. Podle předkladatelů se v Česku ročně prodá přes 2 miliony jednodenních kuponů, které v současnosti stojí 230 korun. Starostové z Jesenicka bijí na poplach. Představitelům Jeseníku, Mikulovice, České Vsi vadí složité dotační, administrativní a legislativní procesy, které i více než rok a půl po záplavách brzdí obnovu obcí. Například Jeseník zatím podal 32 žádostí o dotace na více než 100 záměrů. Plánované investice se vyšplhaly na téměř 2 miliardy korun. Stát může u většiny projektů pokrýt až 90% způsobilých nákladů. Vyřizování dotací je ale podle jesenické starostky Zdeňky Blišťanové zdlouhavé.
1: Určitě by nám hodně pomohlo, kdyby se sjednotily ty dotační tituly, které jsou teď vypsány, tak aby město žádalo třeba v jednom dotačním titulu a ten se dál členil. Určitě by nám pomohlo, kdyby ty finanční prostředky mohly být zasílány už v průběhu té přípravy, protože i ta nás stojí velké peníze.
0: Podle Blišťanové by obcím také pomohlo poskytnutí kapacit projektantů nebo dopravních inženýrů, tedy všechno, co může urychlit proces administrativy. Na kroměřížskou radnici se vrhnou restaurátoři, konkrétně na věž historické budovy na Velkém náměstí. Dominanta města se bude opravovat celý rok.
2: Součástí rozsáhlé a velmi náročné rekonstrukce bude oprava omítek věže, stejně tak ochozu kamenných i dřevěných částí. Nejvyšší 5metrovou část pak řemeslníci spustí na zem a rozhodnou o rozsahu prací. Opravovat se budou i věžní hodiny a jejich mechanismus. Náklady jsou zhruba 10milionové. Zajímavé je, že objekt zakryje velká plachta s vyobrazením samotné věže. Věm z historického centra pro turisty, tedy do jisté míry zachován. Jan Čará, Rádio Impuls, Kroměříž.
0: Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor se společností OpenAI. Tu žaloval za to, že se z neziskového výzkumného centra proměnila v komerční ziskový gigant, což označil za zradu původního cíle vyvíjet umělou inteligenci ku prospěchu lidstva. Porota po necelých 2 hodinách jednomyslně rozhodla, že Musk, který OpenAI v roce 2015 spoluzakládal a v roce 2018 z ní odešel, podal žalobu příliš pozdě. Vedení žalované firmy argumentovalo tím, že Musk komerční transformací v minulosti sám souhlasil a chtěl tehdy společnost začlenit pod svou automobilku Tesla. Soudkyně verdikt přijala a naznačila, že případné odvolání má kvůli množství důkazů minimální šanci na úspěch. Čeští hokejisté na světovém šampionátu porazili Švédsko 4-3. Utkáním ve Friburgu tak napravili šokující sobotní porážku od Slovinců. Výběr trenéra Radima Rulíka na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko, ale ztrátou se Slovinskem si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Češi proti Švédsku nastoupili na mistrovství světa i před rokem, kdy s ním ve čtvrtfinále prohráli 2-5. Bude oblačno až polojasno, na západě přechodně také zataženo, na východě ale k večeru může být zase skoro jasno. Přes den se mohou místy objevit přehánky, výjimečně i bouřky. Naměříme k tomu 17 až 22 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

s princezem. Jde cesta, necesta, tady je má nevěsta, nerovná.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v pět.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Česko čeká v tomto týdnu postupné oteplování. Denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia a o víkendu mohou vystoupat až k 23 stupňům na jihu Moravy i výše. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu sice dneska hrozí přehánky a ojedinělé bouřky, v dalších dnech ale budou srážky slabší. Z dlouhodobého výhledu vyplývá, že následující 3 týdny budou teplotně průměrné, pršet ale bude málo. Kvůli očekávanému podprůměrnému množství deště do konce měsíce meteorologové varují před dalším prohlubováním deficitu vláhy a stavu sucha. Vláda schválila návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by měl od 1. ledna příštího roku vzrůst o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat se částka zvedne o 100 tisíc na celkových 800 tisíc korun. Vyšší příspěvek se bude týkat dětí narozených od začátku roku 2027, což ministr práce Aleš Juchelka i premiér Andrej Babiš označili za rozpočtově únosné maximum. Státní pokladnu to v příštím roce vyjde na 230 milionů korun. Celkové náklady ovlivňuje i současná historicky nízká porodnost v Česku. Předloha teď míří do sněmovny, kde opozice i někteří vládní politici plánují otevřít debatu o možné valorizaci nebo o přidání rodinám, které už rodičovskou pobírají. Zřícenina hradu Radyně ve Starém Plzenci dostane střechu. Symbol krajiny Plzeňska tak získá ochranu. Podobu zastřešení zatím ale architekti tají.
2: Architekti jen naznačují, že zastřešení nesmí změnit siluetu hradu, který pochází ze stejné doby a dílny rodiny Parléřů, jako například šumavský Kašperk. Prvotní studii dostane město na konci července, pak s ní seznámí veřejnost. Díky rekonstrukci za desítky milionů korun se zvýší bezpečnost pro návštěvníky, protože součástí bude úprava příkrého schodiště ve věži. Lidé se také dostanou k teď nepřístupným prvkům. Střecha pak umožní větší počet kulturních akcí. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Starý Plzenec.
1: Běloruské a ruské armádní jednotky zahájily společné cvičení. To je zaměřené na dodávku a přípravu k použití taktických jaderných zbraní, které Moskva v Bělorusku rozmístila před 3 lety. Zatímco Minsk tvrdí, že manévry raketových vojsk a letectva nikoho neohrožují, Ukrajina cvičení ostře odsoudila jako bezprecedentní hrozbu pro globální bezpečnost a vyzvala k uvalení přísnějších sankcí na oba státy. Moskva, která si nad jaderným arzenálem v Bělorusku udržuje plnou kontrolu, tam navíc koncem loňského roku zařadila do bojové služby nové rakety středního doletu Orešník. Královéhradecký fotbal slaví historický úspěch. Díky vítězství nad Slavií si zajistil druhé předkolo konferenční ligy. Ta by znamenala teprve třetí účast v pohárové Evropě od roku 1960, kdy Votroci poprvé a naposledy ovládli domácí ligu.
3: Jak vnímají fotbalový úspěch Hradečáci, na to jsem se ptal v ulicích a kolem jdoucí o něm často sotva věděli.
4: To jsem neslyšel teda.
5: Jak postoupili do evropské ligy, nebo co to bylo teďka, netuším?
6: No, já nejsem fanoušek české ligy, ale fandím Liverpoolu.
3: Naštěstí jsem ale narazil na fanouška Petra a rychle bylo jasné, že jeho svědectví jen tak někdo nepřebije.
7: Já jsem se přestěhoval do Hradce Králové a Hradec získal titul. A od té doby prostě s tím fotbalem žiju, protože to byl první titul mimo Prahu. Tak jsem to prostě vnímal, sledoval, tady to tím žilo, ale ono potom ty další roky už nebyly tak nadšený. Jo? Je to tak, takový dostraceno. No tak snad se to teď vrací, no.
3: FC Hradec zakončí ligovou sezónu na hřišti Sparty. Čtvrté místo a kvalifikaci konferenční ligy mu už ale nikdo nesebere. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Bude oblačno až polojasno, na západě přechodně až zataženo, na východě ale k večeru může být zase skoro jasno. Přes den se mohou místy objevit přehánky, výjimečně i bouřky. Naměříme 17 až 22 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

jako něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací.

Češi. Něm jenom dopředu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije,

těžko něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Impuls. Zprávy v 6.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Vláda podpořila senátní návrh. Ten počítá s tím, aby jednodenní dálniční známka platila plných 24 hodin od okamžiku nákupu, nikoli pouze do půlnoci daného dne. Minister dopravy Ivan Bednárik i premiér Andrej Babiš označili změnu za logickou a spravedlivější pro řidiče, kteří na dálnici výjíždějí ve večerních hodinách nebo jejichž cesta pokračuje přes půlnoc. Ministerstvo dopravy se v minulosti úpravě bránilo kvůli technické náročnosti kontrolního systému e-dálnice.cz. Teď má pokrýt náklady na softwarové změny ze svého rozpočtu. Podle předkladatelů se v Česku ročně prodá přes 2 miliony jednodenních kuponů, které v současnosti stojí 230 korun. Starostové z Jesenicka bijí na poplach. Představitelům Jeseníku, Mikulovice, České Vsi vadí složité dotační, administrativní a legislativní procesy, které i více než rok a půl po záplavách brzdí obnovu obcí. Například Jeseník zatím podal 32 žádostí o dotace na více než 100 záměrů. Plánované investice se vyšplhaly na téměř 2 miliardy korun. Stát může u většiny projektů pokrýt až 90% způsobilých nákladů. Vyřizování dotací je ale podle jesenické starostky Zdeňky Blišťanové zdlouhavé.
2: Určitě by nám hodně pomohlo, kdyby se sjednotily ty dotační tituly, které jsou teď vypsány, tak aby město žádalo třeba v jednom dotačním titulu a ten se dál členil. Určitě by nám pomohlo, kdyby ty finanční prostředky mohly být zasílány už v průběhu té přípravy, protože i ta nás stojí velké peníze.
1: Podle Blišťanové by obcím také pomohlo poskytnutí kapacit projektantů nebo dopravních inženýrů, tedy všechno, co může urychlit proces administrativy. Na kroměřížskou radnici se vrhnou restaurátoři, konkrétně na věž historické budovy na Velkém náměstí. Dominanta města se bude opravovat celý rok.
3: Součástí rozsáhlé a velmi náročné rekonstrukce bude oprava omítek věže, stejně tak ochozu kamenných i dřevěných částí. Nejvyšší 5metrovou část pak řemeslníci spustí na zem a rozhodnou o rozsahu prací. Opravovat se budou i věžní hodiny a jejich mechanismus. Náklady jsou zhruba 10milionové. Zajímavé je, že objekt zakryje velká plachta s vyobrazením samotné věže. Věm z historického centra pro turisty, tedy do jisté míry zachován. Jan Čará, Rádio Impuls, Kroměříž.
1: Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor se společností OpenAI. Tu žaloval za to, že se z neziskového výzkumného centra proměnila v komerční ziskový gigant, což označil za zradu původního cíle vyvíjet umělou inteligenci ku prospěchu lidstva. Porota po necelých 2 hodinách jednomyslně rozhodla, že Musk, který OpenAI v roce 2015 spoluzakládal a v roce 2018 z ní odešel, podal žalobu příliš pozdě. Vedení žalované firmy argumentovalo tím, že Musk s komerční transformací v minulosti sám souhlasil a chtěl tehdy společnost začlenit pod svou automobilku Tesla. Soudkyně verdikt přijala a naznačila, že případné odvolání má kvůli množství důkazů minimální šanci na úspěch. Čeští hokejisté na světovém šampionátu porazili Švédsko 4-3. Utkáním ve Friburgu tak napravili šokující sobotní porážku od Slovinců. Výběr trenéra Radima Rulíka na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko, ale ztrátou se Slovinskem si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Češi proti Švédsku nastoupili na mistrovství světa i před rokem, kdy s ním ve čtvrtfinále prohráli 2-5. Bude oblačno až polojasno, na západě přechodně také zataženo, na východě ale k večeru může být zase skoro jasno. Přes den se mohou místy objevit přehánky, výjimečně i bouřky. Naměříme k tomu 17 až 22 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6, po nich vás zdraví Adam Kořica. Máme tady úterní ráno s datem 19. května, přeji pohodové vstávání. A teď už z české muziky let 60. až 80. Iveta Bartošová, písnička 2 roky prázdnin.

0: Impuls Radio pro radost ze života. Máme po šesté úterní ráno s datem 19. května. Za malou chvíli Lucka Bílá, písnička Zpíváš mi rekviem.
1: Dnes na českém Impulzu.
0: Iva Janžurová dnes, prosím vás, slaví 85. narozeniny. Všechny scénky proto věnujeme v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Jejímu humoru více uslyšíme po 16. hodině. Cestovatel Jirka Kolbaba nám představí město, které Bůh stvořil 7. dne. Které to je, dozvíme se o 14:30. Okřídlená muzika let 60. až 80. ta nás čeká v rámci naší první ranní úterní hudební dvojice. Více prozradím po 6:30. Teď už na rádiu Český impuls. Lucka Bílá přeji dobré.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Hlaď mě, chviličku hlaď mě, je mi nějak matně, asi mám nízký tlak, hlaď mě.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života do půl sedmé. Naše další muzika, let 60. až 80. nachystaná píseň Aj, v podání Valdemara Matušky. Úterý 19. květen, mě zajímá, do jakého rána jste se probudili. Napište mi textovku na náš WhatsApp, číslo k nám je 734 787 981 a nebo můžete poslat klasickou SMSku. Těším se na naši spolupráci.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dek.cz.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: to lásko, vážně, relí poslední.
1: Přeji dobré ráno, Rádio Český impuls, úterý 19. květen. Doufám, že jste se na dnešek dobře vyspali. Po 6:30 naše další hity, let 60. až 80. uslyšíme Petra Kotvalda, písničku Kde kdo jde dál, zaspívají také Karel Gott a Jana Petru. Zešlo nejdřív ale Marie Rotrová, nahrávka Zřejmě letos nejsou kytky. Teď se ale dozvíme, co je nového, startují krátké zprávy. Přeji dobré ráno do naší redakce.
2: Dobré ráno. Výslechem místopředsedy ODS Portlíka bude pokračovat soud v kauze Dozimetr. Do Česka dnes přicestuje izraelský minister zahraničí Gideon Saar. Stíhan polský exminister se dostal do USA podle Reuters díky diplomatovi USA. Střelec na jihu Turecka zabil 6 lidí a 8 dalších zranil, nyní je na útěku. Naši hokejisté na mistrovství světa odčinili fiasko se Slovinci, když porazili Švédy po bitvě 4-3. A dnes bude polojasno až oblačno, ráno, dopoledne a večer místy i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. To je z krátkého přehledu zpráv vše. Pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé, na řadě je naše první ranní úterní hudební dvojice, ta spojila okřídlené písničky. Nabídnu Karola Konárika skladbu Láska má páry krídel. Pan Konárik dnes slaví krásné 77. narozeniny. Já mu za rádio Český impuls přeji vše nejlepší, pevné zdraví, spoustu lásky, mnoho životního štěstí. No a když je řeč o okřídlené muzice let 60. až 80. chybět nebude ani Václav Neckář a jeho Křídla iluzí. Pojďme na to.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterý 19. květen, přeji pohodové ráno, blíží se 7. hodina, do zpráv celou za malou chvíli, Lenka Filipová, píseň Ať je show. Ve skladbě Dalibora Jandy Hurikán je údajně chybka. Hlavu si popelem posype textař Jan Krůta, a to zítra v 11:30 v hudebním kalendáři. Ptát se bude klasicky kolega Zdeněk Sekanina.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Toto je.
3: Dobrá Vart, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Naši hokejisté se vyšlápli na Švédsko, ve třetím utkání základní skupiny mistrovství světa porazili obhájce bronzu 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka zítra proti Itálii se začátkem od 16:20. Italové zatím nebodovali. Zájem o nové dluhopisy překonal očekávání. Podle ministryně financí Aleny Schillerové k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali dluhopisy za 13 miliard 400 milionů korun a emise se rychle blíží limitu 20 miliard. Schillerová v rozhovoru na iDnes.cz připustila jeho navýšení i další emise. Úřad vydal v pátek 3 druhy dluhopisů. Největší zájem je o fixní pětileté. Kromě nich jsou v nabídce pětileté protiinflační a tříleté reinvestiční. Žádat o ně lidé mohou do 31. května. Na splatnost je 1. července. Iva Janžurová mění plány na své půlkulatiny. Původně totiž chtěla své dnešní 85. narozeniny oslavit v Pražském národním divadle v inscenaci Erbenovy balady Štědrý den ze sbírky Kytice. Nad jejím zapojením v představení teď ale visí otazník. Herečku trápí totiž viróza. Své profesi ale Iva Janžurová obětovala celý život. O tom nás přesvědčila i přímo v našem vysílání.
2: Jsem ráda, že natáčím životy, které nejsou mými vlastními, i když do těch postav vždycky chce nebo nechce, ze sebe promítne spoustu věcí.
1: Hana ve Štědrém dnu není jediná Janžurová role, kterou můžou diváci na pódiu vidět. Stále hraje třeba také ve Stavovském divadle v audienci u Královny. V létě ji také fanoušci uvidí na letní scéně pod Žižkovskou televizní věží. Ruský prezident Vladimir Putin dnes přicestuje do Pekingu. Během dvoudenní návštěvy Číny bude jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem a nejdůležitějších a nejcitlivějších oblastech čínsko-ruských vztahů, včetně navrhovaného nového plynovodu. Putinova cesta následuje krátce po návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně, ale podle Putinova poradce Ušakova obě cesty spolu nesouvisejí a načasování je náhodné. A jdeme ještě na počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, teď ráno, dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den se na některých místech zatáhne a vyskytnou se přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Hezké ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 2 minuty po 7 hodině. Adam Kořica přeje hezké ráno. V ranním tématu se zaměříme na balení kufuru před dovolenou. Více už za malou chvíli. Teď Láska prý, Karel Černoch, Petr Dvorský. Přeji hezké ráno. Úterý 19. květen.

0: Za 2 minuty, 7:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, dobré ráno z Nímnice, nám přeje pan Zbyněk, který hlásí jasno a 6 stupňů. 5 má, prosím vás, na teploměru paní Helča z Kraslic. Na našem WhatsAppu 734-787-981 sbírám textovky ohledně vašeho počasí, nebo klidně napište i klasickou SMSku. Za malou chvíli Pigale na rádiu Český impuls, zpívat bude Laďka Kozderková.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Petra Černocká a její Saxana. Takhle bude znít naše úterní ranní impulzovec krabička. Více prozradí Lucka Vondráčková po 7:30. Kolega Saša Hemala nabídne své televizní tipy, vysílat se budou o 12:30. V ranní tématu se dnes zaměříme na balení kufru před dovolenou. Zajímá mě, jaký je váš největší cestovatelský rituál nebo úlet při balení. Už víte, co letos v létě podniknete. 604-111-211, to je číslo k nám. Těšíme se na vaše reakce, komentáře. Ty první uslyšíme zhruba za takových 5-6 minut. Máme teď za minutu 7:45, úterý 19. květen a já už pouštím další českou muziku let 60. až 80. Laďka Kozderková, písnička Pigále. Dobré ráno i vám.

0: Blíží se 7:30, přeji hezké ráno, úterý 19. květen. Pomalu, ale jistě se nám blíží léto, které už klepe na dveře. Už skoro za měsíc začíná a s ním i ta sladká nebo lehce stresující představa balení kufru. Někdo má seznam už měsíc dopředu, jiný hází věci do tašky 5 minut před odjezdem a doufá, že pas a platební karta jsou to jediné, co skutečně potřebuje. My se dnes ráno zaměříme na to, jak vypadá vaše příprava na letní dobrodružství, protože cesta je někdy cíl, ale balení je test nervů. Zajímá mě, jaký je váš největší cestovatelský rituál nebo úlet při balení.
1: Dobit větší kufr, aby se mi tam všechno vešlo a cesta tam byla v pohodě. Ale když jsem letěl zpět, tak Manchesteru na letiště letuška vzala můj kufr, strčila do takového boxu a říká, že je moc velký. Jsem se ptala, co s tím, ale že mi hrají dolů a že zaplatím 50 liber. Tak to se mi nechtělo, tak říkám, tak já ho drobec zmenším. Ona se na mě dívala a s kamarádem jsme utrhli ty spodní kolečka, ona valila oči jak blázen a já říkám, teď to zkuste. To zkusila, říkám, to je v pohodě, ne?
0: Přeles, přeskoč, hlavně nepodles. Co vy, bez čeho se váš kufr prostě nezavře? Patříte mezi plánovače se seznamem nebo balíte stylem? Však to se tam nějak podá, co nejbizarnějšího jste si kdy z dovolené přivezli nebo naopak zapomněli doma? Kdo je u vás doma generálem přes skládání věcí do kufru auta a už víte, co letos v létě podniknete? 604-111-211, to je číslo k nám. Těšíme se na vaše další reakce a do 7:30 teď naše další muzika let 60. až 80.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den.

0: za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karysít za super cenu. Více na dek.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Hudební kalendář Českého impulzu.
3: Představte si, že jdete do studia jako textař s Daliborem Jandou natočit tuhle písničku a stane se něco, co vás bude trápit možná do konce života.
4: Říkal si hulika, rychlý jak ples.
3: Přesně to se stalo Janu Krůtovi, dvornímu textaři Dalibora Jandy. Jestli chcete vědět, o co šlo a dodnes vlastně jde, buďte s námi ve středu o 11:30, kdy startuje hudební kalendář.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 8:30, přeji hezké ráno z Rádia Český Impuls. Máme úterý 19. květen. Na našem WhatsAppu na čísle 734-787-981 sbírám textovky ohledně vašeho počasí. Stále můžete určitě psát. My se těšíme na vaše další zprávy. A teď už kolega Vítek Zábranský, který si pro nás přichystal nejnovější zprávy. Vítku, dobré ráno i tobě.
1: Pěkné ráno. Žáci se mohou hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy, čas mají do pondělí. Protidrogový koordinátor Vobořil kritizuje chystaný přesun protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Maďarsko zahájilo další kolo jednání s Evropskou komisí o uvolnění pozastavených fondů Evropské unie. Ruský prezident Vladimír Putin dnes přicestuje do Pekingu na dvoudenní návštěvu Číny. Naši hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny na mistrovství světa ve Friburgu Švédy 4-3 a dnes bude polojasno až oblačno, teď ráno a dopoledne a večer, místy i skoro jasno, přes den se bude ale na některých místech nebe zatahovat a vyskytnou se přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. To byl krátký přehled zpráv, pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Za 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě naše úterní ranní impulzové krabička. Máme v ní Petru Černockou a její Saxanu, no a Lucka Vondráčková nám prozradí, jak to má dívka na koštěti s opuštěnými zvířaty. Máme za 7:45, přeji hezké ráno.
1: Lucie Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Petru Černockou určitě všichni dobře znáte, ale málo kdo ví, že je to velká milovnice zvířat a můžu vám říct, že vždycky, když najde nějaký opuštěný koťátko, tak si ho vezme k sobě. Takže tady je Saxana, která miluje zvířata.

0: Úterý 19. květen, přeji dobré ráno, blíží se nám 8. hodina. V ranním tématu se dnes bavíme o tom, že léto už pomalu, ne že klepe, ale řekl bych přímo buší na dveře, za měsíc začíná a s ním i ta představa balení kufru. Řešíme tedy potřebné, nepotřebné věci, kam se v létě chystáte, ale hlavně nás tedy zajímá, bez čeho se váš kufr prostě nezavře.
1: Já jsem několik let měla pocit, že nemůžu odjet na dovolenou, aniž bych do kufru nedala cestovní žehličku. Všichni, kdo mě znali a kdo to věděli, tak se tomu smáli a měli pravdu. Já jsem ji za celé dovolené ani jednou z toho kufru nevytáhla. Takže jsem to asi po 5 letech vzdala.
0: Ano, tak to znám velice dobře. My s mojí ženou vždycky na každou dovolenou si balíme věci na cvičení, jakože tam budeme sportovat. Je to vždycky taková jako odvážná představa. No hádejte, kolikrát za dovolenou ty věci na sportování na sobě máme. Teď jsme byli nedávno na dovolené a ani jednou, prosím vás, jsme si ty sportovní věci na sebe nedali, ale pozor, byli jsme se podívat, jak tam posilovna vypadala na tom místě, jo, a to bylo tak všechno. Tak co vy, patříte mezi plánovače se seznamem nebo balíte systém, však se to tam nějak podá? Kdo je u vás doma generálem přes skládání věcí do kufru auta a už víte, co letos v létě podniknete? Zjišťujeme, jak se balíte na dovolenou vy. 604 211 211, to je číslo k nám.
2: Co se ti stalo?
3: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
4: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
3: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
4: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
3: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Toto je...
8: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
3: Pěkné ráno. Startuje druhé kolo přijímaček na střední školy. Žáci se mohou hlásit do dneška do 25. května. Přehled škol s volnou kapacitou najdou na webu státní organizace CERMAT. Stejně jako v prvním kole si můžou uchazeči podat až 5 přihlášek, z toho až 2 do oborů s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní. Využít můžou opět elektronický systém DIPSY. Jednotnou přijímací zkoušku uchazeči ve druhém kole už nedělají. Počítá se jim výsledek z prvního kola. Zda a kam byli přijatí se dozví 23. června. Výsledky najdou v DIPSY a zveřejní je i školy. I dnes bude soud rozplétat kauzu Dozimetr. Líčení v případu rozsáhlé korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku bude pokračovat výslechem místopředsedy ODS Tomáše Portlíka. Ten dříve řekl, že na podezřelé okolnosti ve firmě upozorňoval už před lety. U soudu se nyní zpovídá 6 lidí v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem. Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček. Oba vinu odmítají. Redlovi navrhl žalobce uložit 10letý a Hlubučko 8letý trest vězení. Starostové z Jesenicka bijí na poplach. Představitelům Jeseníku, Mikulovic a České Vsi vadí popovodník ze září 2024 složité dotační, administrativní a legislativní procesy. Ty i více než rok a půl po záplavách brzdí obnovu obcí. Například Jeseník zatím podal 32 žádostí o dotace na více než 100 záměrů. Plánované investice se vyšplhly na téměř 2 miliardy korun. Stát může u většiny projektů pokrýt až 90% způsobilých nákladů. Vyřizování dotací je ale podle jesenické starostky Zdeňky Blišťanové zdlouhavé.
4: Určitě by nám hodně pomohlo, kdyby se sjednotily ty dotační tituly, které jsou teď vypsány, tak aby město žádalo třeba v jednom dotačním titulu a ten se dál členil. Určitě by nám pomohlo, kdyby ty finanční prostředky mohly být zasílány už v průběhu té přípravy, protože i ta nás stojí velké peníze.
3: Podle Blišťanové by obcím také pomohlo poskytnutí kapacit projektantů nebo dopravních inženýrů, tedy všechno, co může urychlit proces administrativy. Naši hokejisté na mistrovství světa úspěšně složili reparát. Národní tým po fiasku se Slovinskem porazil ve třetím skupinovém utkání Švédsko 4-3 a reprezentační trenér Radim Rulík tentokrát chválil.
5: Všichni tam nechali všechno a opravdu ono to potom, když se vede, tak jako samozřejmě tak to tomu jakoby nahrává, protože všichni cítí, že ta šance je, ale prostě opravdu to mužstvo jakoby za to vzalo.
3: Dnes má národní tým na šampionátu ve Švýcarsku den volna. Další utkání čeká naše hokejisty zítra od 16:20 se utkají s Itálií. A dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne se můžou na některých místech vyskytnout přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty se budou nejčastěji pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Hezké ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: 2 minuty po 8 hodině. Adam Kuřica přeje hezké úterní ráno s datem 19. května. Svátek slaví pánové se jménem Ivo. Pozdravujeme, přejeme vše nejlepší. A teď už Jirka Korn, píseň Té, co snídá.

0: Minuta po, respektive za minutu čtvrt na devět, já už jsem zase předbíhal, co se času týče. Za minutu čtvrt na devět, ať jsem přesný, úterní ráno, 19. květen, na čísle 734-787-981 sbírám vaše WhatsApp zprávy nebo SMSky ohledně vašeho počasí. Hezké ráno od Řípu, mě těší přeje paní Dáša, která hlásí 11 stupňů a slunce. Pozdravy, posíláme na zpátek.
1: Dnes na českém Impulzu.
0: V naší další hudební dvojici nám zaspívají herci, kteří a jakou muziku slyšíme, to vše prozradím po půl deváté. Večerní program našeho rádia nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a tramská muzika. Startujeme po 19. hodině. A taky budeme rádi, když mrknete na naše facebookové stránky. Najdete nás na adrese www.facebook.com/Český impuls. Ještě tam stále sbíráme i fotky z vašeho víkendu, tak pokud jste nám ještě nenahráli vaši fotografii ze soboty a neděli, klidně tak učiňte www.facebook.com/Český impuls. Málo mě zná Iveta Bartošová právě teď.

0: Úterý 19. květen, přeji hezké ráno do 8:30. Vaše další reakce v rámci ranního tématu. My dnes zjišťujeme, jak vypadá vaše příprava na letní dobrodružství, protože cesta je někdy cíl, ale balení, to je test nervů. Jaký je váš největší cestovatelský rituál nebo úlet při balení, bez čeho se váš kufr prostě nezavře? Je to oblíbený polštář, řízky v alobalu nebo snad kupa knížek, které stejně nepřečtete? Patříte mezi plánovače se seznamem nebo balíte stylem, však se to tam nějak podá? Co nejbizarnějšího jste si kdy z dovolené přivezli nebo naopak zapomněli doma? Kdo je u vás doma generálem přes skládání věcí do kufru auta a už víte, co letos v létě podniknete?
1: Dobré ráno, takže já kufry nebalím, balí to manželka. Samozřejmě máme nadváhu vždycky a já je akorát odnesu na letiště. Z letiště potom, až dojedeme do destinace, do hotelu a to je všechno. Takže máme tam takové věci, že kolikrát si člověk každý diví.
2: Ještě když jsem žil ve Španělsku, tak jednou takhle, když jsem byl zase na návštěvě v Čechách, říkám, ty tvarůšky, že jo, to je paráda, to si musím vzít sebou nějaký. Tak jsem si

0: a starosti pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Dvě minuty po půl deváté, přeji hezké ráno z rádia Český Impuls, úterý 19. květen. Koukám na náš WhatsApp, který je aktivní pod číslem 734-787-981. Koukám, že nás tam z Neratovic zdraví paní Eva, která hlásí slunečno, točí a taky 11 stupňů, tak v Neratovicích to vypadá na krásný den. Moc děkuju za textovku na náš WhatsApp a teď už kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Máme 3 minuty po půl deváté.
1: Pěkné ráno. Klíšťata ve městech jsou až 2x infikovanější než ta z lesních lokalit po celém Česku. Výslechem místopředsedy ODS Portlíka bude pokračovat soud v kauze Dozimetr. 5 lidí, včetně 12letých útočníků, zemřelo při střelbě v mešitě v San Diego v Kalifornii. Vyjednavači dosáhli v New Yorku dohody, která ukončí stávku na železnici. A naši hokejisté na mistrovství světa odčinili fiasko se Slovinci, když porazili Švédy po bitvě 4-3. A dnes bude polojasno až oblačno, do poledne a večer místy i skoro jasno, přes den ale bude na některých místech pršet, s menší pravděpodobností se objeví i bouřky a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Hezké ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

se na nás trefí v číhlo klíma. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Za 2:03 Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji ještě stále hezké úterní ráno s datem 19. května. Na řadě je naše další hudební dvojce a ta nám nabídne zpívající herce. Iva Janžurová, Jiří Krampol a Jan Čenský, písnička Královské reggae. Paní Janžurová dnes slaví 85. narozeniny. Já jí za naše rádio přeji vše nejlepší, pevné zdraví, spoustu lásky, mnoho štěstí. A pak nás také nemine Zlatá Adamovská a skladba Queen Elizabeth. Tady jsou zpívající herci na rádiu Český impuls za 8:45.
1: Hudební dvojice
2: Anet, co mají písničky společného?
3: Někdy do hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby arp. Když není uhozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když dával svých 5 dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: úterý 19. květen, blíží se nám 9. hodina. V ranním tématu už se tak nějak pomalu ladíme na letošní cestování. Léto už klepe za dveře, začíná skoro za měsíc a s nimi ta sladká nebo lehce stresující představa balení kufru. Někdo má seznam už měsíc dopředu, jiný hází věci do tašky 5 minut před odjezdem a doufá, že pas a platební karta jsou to jediné, co skutečně potřebuje. My dnes ráno zjišťujeme v ranním tématu, jaký je váš největší cestovatelský rituál nebo úlet při balení.
1: Dobré ránko, tak jasně, že si sebou vozím víc věcí, než ve finále potřebuju. Čím jsem starší, tím je i můj kufr větší a těžší. Naposledy 5 dní v Miláně s 23-kilovým kufrem, tak jako jezdím do exotiky v zimě na 14 dní. Hezký den a užijte si cestování.
2: Tak já to mám úplně jednoduchý. Já si prostě vezmu batůžek, do toho dám spodňáry, trička, ponožky a protože lítám s dronama, tak samozřejmě dron. No, vyrážím naprosto na pohodu 5 i 10 dní bez problému.
0: Děkujeme za vaše reakce. Úterý 19. květen do 9. do dnešního dopoledne. Za chvíli naše další muzika, ale 60. až 80. přeji pohodový poslech.
3: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
5: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletu magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě, vznést se do oblak nebo si labužnicky pochutnat. Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
8: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré dopoledne. Do Česka se brzy přežene letní počasí, Evropu už brzy zahřeje teplý vzduch z Afriky. Oteplovat se ale bude postupně, na tropy si ještě pár dní počkáme. Zatímco v první polovině tohoto týdne nepřekročí 22 stupňů, o víkendu vystřelí až na 28, v pondělí i na 32 stupňů Celsia. A v podobném duchu se teploty ukážou i v dalších dnech. S letním počasím se ale pojí také bouřky. Ty meteorologové zatím předpovídají hlavně pro východní část naší republiky. Vedra se můžou stát nepříjemným soupeřem utkání fotbalového mistrovství světa. To startuje za necelý měsíc v USA, Kanadě a Mexiku. Turnaj podle odborníků extrémní počasí výrazně ovlivní. Podle nové analýzy se může čtvrtina zápasů odehrát ve vedrech ohrožujících hráče i fanoušky. Především na jihu Spojených států a na severu Mexika teploty běžně přes den stoupají na 30, někdy až ke 40 stupňům. Obavy vyvolávají také potenciální bouřky a kouř z lesních požárů. Mezinárodní fotbalová federace připustila, že vedra mohou představovat problém. Na letošním turnaji proto zavede povinné 3-minutové přestávky na ochlazení v každém poločase. Organizátoři zároveň přesunuli část utkání v rizikových lokalitách do pozdějších večerních hodin. Trump odložil útok na Irán. Americký prezident na síti True Social oznámil, že tento krok vychází ze žádosti Kataru, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů. Útoky byly plánované na dnešek. Dále bez podrobností napsal, že se nyní konají a vážná jednání. Poznamenal, že pokud nebude s výslednou dohodou spokojený, podniknou Spojené státy rozsáhlý útok proti Islámské republice. Iva Jančurová je vášnivá řidička, herečka dnes slaví 85. narozeniny. Svůj život by si přitom nedokázala představit bez auta. Před lety se o tom podělila v našem vysílání.
2: Já se strašně bojím doby, kdy budu muset odevzdat řidičák. Já moc ráda jezdím autem.
1: Jančurová chce donutit svou rodinu, aby jí nechystala žádnou oslavu. Maximálně je chce pozvat na večeři. Vadí jí totiž upřená pozornost ostatních na ní během oslav. A dnes bude polojasno až oblačno, dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, možná i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách naměří kolem 12. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině. Adam Kořice je stále s vámi. Přeji hezké úterní dopoledne s datem 19. května. A teď už zase česká muzika, ale 60. až 80. Leszek Semelka a jeho jména. Pojďme na to.

0: Minuta po 9:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, úterý 19. květen. Dnešní vysílání kolegy Saši Hemaly bude patřit herečce Ivě Janžurové, která slaví 85. narozeniny. Narozeniny my se jejímu jedinečnému humoru budeme věnovat od 16 hodin. Vy už teď na našem Facebooku můžete paní Janžurové poslat, popřát k těm dnešním krásným narozeninám. Já ještě jednou všechno nejlepší, pevné zdraví, spoustu lásky, mnoho toho života. Štěstí. Také přeje paní Renata Letrychová, také paní Jitka Hrodková. Dále koukám, že se ke gratulantům přidává pan Lumír Urbán, paní Zdeňka Brožová, paní Jana Andrýsková. Tak co vy, co byste popřáli této skvělé herečce paní Ivě Janžurové www.facebook.com/český impuls. Tam nás najdete. Máme 2 minuty po 9:45. Za malou chvíli skupina Katapult. Píseň Vojín XY hlásí příchod.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Minuta po půl desáté, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, úterní dopoledne, 19. květen, ze Sázavy nás zdraví milá paní Maruška, která hlásí slunečno 13 stupňů. Paní Maruško, děkuji za zprávu, tohle to byla klasická SMSka, ještě rychle mrknu na náš WhatsApp, abych nikoho neopomenul, koukám, že paní Stáňa z Plzně hlásí 14 stupňů, polojasno, nefouká. Dámy, děkuji za spolupráci, máme dvě minuty po půl desáté, pokračujeme v hudební krasují děle 60. až 80. Ježíš, tady je kabelu, kdybyste to viděli v tom našem studiu. Telefon, WhatsApp, sluchátka, mixážní pult. Pojďme na další muziku. Karel Zich, Můj sok, dvě minuty po půl desáté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně pod whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života, úterní dopoledne, 19. květen. Do 10. za malou chvíli píseň S cizí ženou v cizím pokoji v podání Michaela Kocába. Léto už klepe na dveře, už skoro za měsíc začíná a s ním i ta sladká, pro někoho lehce stresující představa balení kufrů. Někdo má seznam už měsíc dopředu, jiný hází věci do tašky 5 minut před odjezdem a doufá, že pas a platební karta jsou to jediné, co skutečně potřebuje. Ráno jsme řešili to, jak vypadá vaše příprava na letní dobrodružství, protože cesta je někdy cíl, ale balení je test nervů, tak jak se balíte vy, nás zajímalo a už víte, co letos v létě podniknete?
1: Dobré ráno, takže já kufry nebalím, balí to manželka, samozřejmě máme nadváhu vždycky a já je akorát odnesu na letiště, z letiště potom, až dojedeme do destinace, do hotelu a to je všechno. Takže máme tam takové věci, že kolikrát si člověk až diví.
2: Já jsem několik let měla pocit, že nemůžu odjet na dovolenou, aniž bych do kufru nedala cestovní žehličku. Všichni, kdo mě znali a kdo to věděli, tak se tomu smáli a měli pravdu. Já jsem ji za celé dovolené ani jednou z toho kufru nevytáhla. Takže jsem to asi po 5 letech vzdala.
3: Samozřejmě jsem si dal dobit větší kufr, aby se mi tam všechno vešlo. A cesta tam byla v pohodě. Ale když jsem letěl zpět, tak v Manchesteru na letiště letuška vzala můj kufr, strčila do takového boxu a říká, že je moc velký. Jsem se ptala, co s tím, a ona, že mi vrají dolů a že zaplatím 50 liber. Tak to se mi nechtělo, tak říkám, tak já ho drobec menším. Tak ona se na mě dívala a s kamarádem jsme utrhli ty spodní kolečka, ona balila oči jak blázen a já říkám, teď to zkuste. To zkusila, říkám, to je v pohodě, ne?
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým 2 kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete 3. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: U nás domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

Prahy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bohaj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká.

práce, pravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu,

0: první třídu do Ostravy Intercity. Výdelňaku celou cestu valím kity a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
2: Dobré dopoledne. Tragicky skončila noční nehoda na dálnici D4. Zatím z neznámých příčin spadlo na Příbramsku auto z dálničního mostu. Řidič na místě zemřel. Podle policejního mluvčí drog si dopadl vůz poblíž železniční trati, po které zrovna projížděl vlak. Ke střetu ale nedošlo. Řidič byl v autě sám. Příčiny a okolnosti nehody policie vyšetřuje. Klíšťata jsou v českých městech větší hrozbou než v lese. Prokazatelně jsou až dvakrát infikovanější než ta ze 150 lesních lokalit, kde pracovníci Státního zdravotního ústavu sbírají a testují vzorky. Vědci je hledají pozemním sběrem, informace získávají i přímo od lidí prostřednictvím aplikace nebo webu. Za 3 roky nazbírali více než 12 000 klíšťat. Některou z bakterií bylo infikované 44% z nich, čtvrtina pak boreliózou. Loni se jí podle statistik Státního zdravotního ústavu v Česku nakazilo více než 11 000 lidí a přes 700 klíšťovou encefalitidou. Na tu odborníci doporučují očkování. Horké chvilky si prožil 5letý rumunský chlapec. Minulý týden se ztratil svému otci. Přežil 3 dny v lese plném medvědů a divočáků. Policie spustila rozsáhlou pátrací akci na ploše o rozloze 1500 hektarů. Podle záchranářů ho ušel velkou vzdálenost. Nakonec si našel místo, které měl jako postel s přístřeškem. Chlapce se podařilo najít v relativně dobrém zdravotním stavu. Zotavuje se v nemocnici, kde se stal hrdinou místního oddělení. Všichni se s ním podle jeho otce chodí fotit. Pod Krušnohorským mostem koluje petice za rychlovlaky. Část místních se totiž nelíbí, že stát oficiálně zastavil přípravy severozápadní větve vysokorychlostní železnice od Kralup nad Vltavou do Podkrušnohoří. Pokračuje náš reportér Dušan Valenta.
3: Je to šance, jak z Mostecka udělat normální prosperující oblast. Do Prahy to může rychlovlakem trvat lehce přes půl hodiny. To jsou hlavní argumenty těch, co petici podepisují. Snaží se tak přesvědčit stát, aby rozhodnutí nestavět vysokorychlostní železnici a v Krušnohoří dát přednost dlouhému tunelu a spojení na Ústí a Německo ještě přehodnotil. Na odbočku do mostu ale teď podle vlády nejsou peníze.
2: Dušan Valenta, díky za příspěvek a zprávy zakončíme počasím. Dnes bude polojasno až oblačno, teď dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den se ale na některých místech objeví přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22, v 1000 metrech na horách ukáže teploměr kolem 12 stupňů Celsia. Ze zpráv vše, krásné dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 10. hodina, Adam Kořica je stále s vámi, přeji hezké a ničím nerušené úterní dopoledne s datem 19. května a teď už Hana Zagorová, píseň Počítadlo lásky.

0: probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Moje písničky hrají na rádiu Český impuls. Poslouchejte. Váš Jaroslav Uhlíř.

0: Posloucháte Český impuls.
1: Viděl jsem dnes dívku z Hermákové návsi, viděl jsem ji v bistru, upíjela džus.

0: pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Do 10:30 Linda s Pavlem, duet Kdo nespívá, nemá hit. Připravte si prosím vás dalekohled, bude se hodit, v rámci pořadu Máme Česko rádi. Dnes vystoupáme na rozhlednu Bílá hora u Štramberka, více o 10:30.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Co se ti stalo?
7: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
8: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
7: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
8: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
7: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
9: Hudební kalendář Českého Impulsu.
10: Představte si, že jdete do studia jako textař s Daliborem Jandou natočit tuhle písničku a stane se něco, co vás bude trápit možná do konce života.
11: Říkal si hurikán, rychlý jak les.
10: Přesně to se stalo Janu Krůtovi, dvornímu textaři Dalibora Jandy. Jestli chcete vědět, o co šlo a dodnes vlastně jde, buďte s námi ve středu o 11:30, kdy startuje hudební kalendář.
9: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, úterní dopoledne, 19. květen, po půl jedenácté v hudební dvojici Meteo písničky. Teď už ale pořad Máme Česko rádi, Hana Kracíková nás zve na rozhlednu.
1: Máme Česko rádi.
2: Na rozhraní Štramberku a Kopřivnice se na vrchu Bílá hora tyčí do výšky 43 metry rozhledna stejného jména. Atraktivní je na pohled svým tvarem. Schodiště se vine kolem prostředního sloupu spirálovitě a obvykle se přirovnává ke šroubovici DNA. Víc mi o ní určitě poví nadšenec do českých památek Miroslav Tausik. Dobrý den.
3: Dobrý den, tak já začnu počtem schodů, vy byste se mě na to stejně ptala, že? Takže těch vede nahoru na rozhlednu Bílá hora celých 160. Vyhlídková plošina je v 620 metrech.
2: A na výhled se taky zeptám.
3: Uvidíte Beskydy, Jeseníky i Ostravu, tedy pokud nebude mlha nebo smog.
2: A kudy nám sem doporučíte šlapat?
3: Cest sem vede několik, třeba z Kopřivnice a oblíbená je z náměstí ve Štramberku naučná stezka Sluneční. Lemují kameny se zobrazením znamení svěrokruhu. A víte, že tu najdete i jiné zajímavé kamení?
2: Drahokamy.
3: Tak to ne, ale všude je tu spousta kamení, které málem samo bylo rozhlednou. Kdysi totiž existoval záměr postavit tu kamennou mohylu jako památník obětem první světové války a vlastně i malá rozhledna. To se ale nestalo a na rozhlednu Bílá hora čekala až do konce 20. století. Jako u jiných rozhleden pomohly k jejímu zrození mobilní telefony, slouží totiž jako vysílač.
2: A já mám hádanku nakonec. Odpověď jsem vyčetla na stránkách Kopřivnice. Zdali pak, Mirku, víte, kolik železa a betonu se na stavbu Bílé hory použilo?
3: Tak to teda opravdu nevím, ale tipnul bych si takových 500 tun.
2: Teda, že jste technický typ, to vím dávno, ale trefil jste se dost blízko. Je znát, že se o rozhledny a technické památky zajímáte, tak já vám to teď vyčtu. Bylo to 520 tun betonu a ocel ještě 39 tun. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, úterý 19. květen. Blíží se nám 11. hodina. Po zprávách celou už bude vysílat kolega Honza Benešovský. Na řadě je naše dopolední hudební dvojce a ta nám spojila meteo písničky. Nabídnu skladbu Hurikán v podání Dalibora Jandy. Připomínám, že o této písni bude zítřejší hudební kalendář. Náš expert na českou muziku let 60. až 80. kolega Zdeněk Sekanina zjišťuje, jak tato nahrávka vznikala. Dozvíme se to zítra v 11:30. A pak nás také nemine Déšť Marie Rotrové. Já jsem Adam Kořica, tímto se s vámi loučím, za sebe přeji poklidné a ničím nerušené úterní dopoledne, i nadále si užijte s naším rádiem a já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Do té doby se hlavně opatrujte, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
5: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
6: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
7: Hudební dvojice
8: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. Nové smlouvy u plynu už někde zdražují o tisíce. Ceny energií pro domácnosti se po začátku konfliktu na Blízkém východě stále zvyšují. U plynu v porovnání s únorovými nabídkami u některých dodavatelů výjdou při vysoké spotřebě i o 8 tisíc korun ročně dráž. Ceníky elektřiny rostou zatím mírněji. Řešením v boji proti nárůstu cen za energie je vybrat nejvhodnějšího dodavatele a cenu zafixovat. Odborníci doporučují dvouletý závazek. Oproti smlouvám na dobu neurčitou dokáže fixace ušetřit i několik tisíc korun ročně. Dlouhé vsi na Klatovsku vyroste nový most. Přes řeku Otavu ho příští týden začne stavět Plzeňský kraj. Stavba nahradí současné tři mosty. Jeden z nich je v havarijním a zbylé dva ve velmi špatném stavu. Doprava v Dlouhé vsi bude převedená do jednoho jízdního pruhu. Náměstek plzeňského hejtmana Pavel Čížek říká, že stav mostů kontrolují v regionu pravidelně.
2: Přeřazují se do kategorií podle toho stavu. Dokonce Suska má vlastní četu oprav mostů. To znamená, že provádí průběžné opravy, hlavně třeba izolace mostu nebo svodidel, zábradlí, případně všech trhlin, takže snažíme se udržet ty mosty co nejdéle v nějaké přijatelném stavu.
1: Nový most bude v Dlouhé vsi nedaleko proti proudu řeky. Na místě začaly přípravné práce, stavit se začne 29. května. V Česku dramaticky rostou úrazy kolen, zejména jde o přední skřížen vaz. Ve většině případů přitom není hlavní příčinou krkolomný pád, ale špatný pohyb nebo došlápnutí. Ortopedi mluví o epidemii úrazů, speciálně u mladých sportovců. Ti sportují s větší intenzitou, starší lidé zase jen nárazově. Od roku 2000 dochází podle Mladé fronty dnes k nárůstu úrazů i operací. Není ale jen doménou Česka. Ve Spojených státech počet operací předního skříženého vazu u dětí a dospívajících vzrostl za posledních 10 let téměř šestinásobně a například ve Finsku se počet těchto úrazů za poslední dekádu téměř zdvojnásobil. Naši hokejisté se vyšlápli na Švédsko. Ve třetím utkání základní skupiny mistrovství světa porazili obájce bronzu 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka zítra proti Itálii se začátkem od 16:20. Italové zatím nebodovali. A závěr zpráv patří počasí, bude převládat polojasno nebo oblačno. Večer čekáme na Moravě a ve Slezsku i jasno a naopak v Čechách až zataženo. Místy se vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i bouřky a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Hezké dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásné dopoledne všem, posloucháte Český impuls, Honza Benešovský s vámi za mikrofonem v úterý 19. května a začínáme Petrem Kotvaldem písničkou Gejzír.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Do telefonu nejprve stáhněte žlutou rádiovou aplikaci, do televize tam nás dostanete ťuknutím na automatické ladění. S kým se potkáme dál? Hana Zagorová bude zpívat, Josef Laufer nebo Miroslav Žbirka s Marikou Gombitovou na Českém impulzu.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: To je.
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Posloucháte Český impuls, stále ještě dopolední vysílání, máme 11:30 a zítra touto dobou otevřeme hudební kalendář. Věnovat se budeme písničce Dalibora Jandy Hurikán, ve které je drobná chybička. Hlavu si popelem posype textař Jan Krůta, otázky už si připravuje expert na českou muziku Zdeněk Sekanina. Nezapomeňte hudební kalendář zítra v programu Českého impulzu v 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

tebe jsem přízrak pouhý, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horké noře, brzdá, šeptá mi Julia.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Krásné dopoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Teď jdeme do Impulzové krabičky, to je naše hudební klenotnice, dáme si slavnou píseň Bonsoir Mademoiselle Paris, Olympic. No a frontman Olympiku Petr Janda je taky jedním z komentátorů Impulzové krabičky, takže si řekne pár slov právě k této písni. Těším se na to, přejeme příjemný poslech a ve 12 hodin zase hlavní zprávy Českého impulzu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz.
4: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Píseň Bonsoir Mademoiselle Paris jsem pro Jeníka Pacáka napsal já. Měl jsem pocit, že on v té Paříži je takový usazenější než já. Byl malíř a vyznal se tam velmi dobře. Také mě tam učil malovat. Trošku nelíbej jsem později nesl, že ji tehdy převzal Petr Muk. Měl jsem totiž pocit, že to je niterní záležitost Olympiku. Taková naše vzpomínka na Paříž konce 60. let. Ale už jsem Petrovi dávno odpustil.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezký den. V Praze se odehrála vážná nehoda tramvaje s autobusem. V Chodovské ulici teď zasahují hasiči. Podle prvotních informací je na místě 10 až 15 zraněných. Jednoho ze řidičů hasiči vyprošťují. V místě je omezená doprava. ČEZ zlevnil elektřinu domácnostem se solární elektrárnou. Odběratelů s fotovoltaikou je kolem 50 tisíc. Energetická společnost jim od května cenu v tarifu snížila o 300 korun za megawatt hodinu. Elektřina v tarifu pro soláry tak bude nově stát bez 10 korun 4 tisíce. Služba umožňuje domácnostem pracovat s přetoky z jejich solárních panelů. Za každou kilowatt hodinu, kterou dodají do sítě, dostávají necelé 3 tisíce korun. V chilských Andách zemřel diplomat z české ambasády, informuje o tom zpravodajský web iDnes.cz. Muž se zranil v horách, ještě stačil zavolat manželce, předat jí svou polohu, ta poslala na místo záchranáře. Ti pomůže začali pátrat i s vrtulníky, do akce zapojili i zvláštní jednotky. Muže ale objevili mrtvého. Podle informací chilských médií diplomat vyrazil na výlet na horu Punta Damas v pohoří Sierra de Ramón. Muž působil v Chile jako ataše od jara 2022. Bezva Fest míří na východ Čech. Šestý ročník rodinného festivalu se už tuto sobotu uskuteční v Hradci Králové. Program akce začne v Šimkových sadech po 10. dopolední a potrvá do 8. do večera. Adéla Marková za pořadatele Bezva Festu říká, že všechny atrakce a vystoupení jsou v ceně vstupenky.
2: Od autodromu, kolotočů, skákací hradu máme zde 100-metrovou nejdelší nafukovací drahu v České republice. Děti se mohou těšit například na Káju a Bambuláčka, Smejku a Culinku, Čiperkové. Máme různé youtubery jako Tariho, Moon a koncerty odehrají vlastně pro rodiče, ale obecně i pro celé rodiny. Sebastian nebo Tobias Freier.
1: Doplním, že výhodnější předprodejové vstupenky a další informace o programu najdete na webu bezvafest.cz. Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně i zataženo, po ránu i s mlhami, občas zaprší a oteplí se na 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Ano, jsme tady, vysíláme také popolední po 12. hodině. Honza Benešovský u mikrofonu Českého impulzu a teď Karamel. Přízrak 7B.

0: Český impuls, úterý 19. května. Co dnes večer dávají v televizi? Jednoduchá otázka pro poměrně sofistikovanou práci, kterou den co den odvádí Alexandr Hemala. Zase na tom ještě pracuje, televizní chvilku se poslechněte za čtvrt hodinky. Ve 12.30, to je tradiční čas Alexandra Hemaly. No a do té doby stihneme ještě Michala Davida, Janu Robovou nebo Darinu Rolincovou. S vámi je Honza Benešovský, hezké odpoledne, Český impuls.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: Posloucháte Český impuls, Iva Janžurová dnes slaví 85. narozeniny. Všechny scénky proto věnujeme jejímu humoru. Bude to odpoledne v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Moc se na to těšíme. Teď je tady Saša s programem televizním. No a hned potom další písničky. Různí, Eva Pilarová, Karel Zich nebo Viana Bartošová. Český impuls, česká muzika 60. až 80. let.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: O kočkách se říká, že mají 9 životů. Podobné tomu zřejmě bude i o teroristů. Alespoň v případě Grubrovic rodiny to téměř platí. Sotva se policista John v podání Bruce Willise jednoho zbavil, nastupuje jeho bratr s pomstou. Na Johna ve třetí smrtonosné pasti nastraží past po celém městě a náš hrdina má co dělat, aby se z nastalé šlamastiky dostal. Jak se mu to podaří, či zdá vůbec, uvidíte ve trojce smrtonosné pasti ve 20 hodin na Prima Max. Pak už jsou tu domácí spíše lahůdky, jako například Policie Modrava či Četnické humoresky. V tom prvním případě, tedy v pokračování Policie Modrava, Jana se svým týmem pátrá po Vítovcovi, tedy chlapíkovi, co se již týden nedostavil ani domů, ani do práce. Lecos ale napoví už název dnešní epizody, který zní Mrtvý v řece a začíná ve 20.20 na Nově. V Četnických humoreskách se shodou zvláštních okolností stane hrdinou metař Derna, i když zpočátku to tak nevypadalo. Před jeho očima totiž vypadla jedné dámě 50 koruna a když jí jako poctivý nálezce vrátil, dáma ho napadne, že jí okradl. Dostal vyhazov i od toho koštěte, no ale pak se karta obrátila. Táta, to je název pokračování Četnických humoresek v 21.35 na ČT1. Hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: bude přesnou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, krásné odpoledne v úterý 19. května. Pojďme do hudební dvojice, do které si nasadíme okřídlené písničky. Začne Karel Koňárik, Láska má páry krídel, a potom Václav Neckář, Křídla iluzí. Jasná věc. Ještě je potřeba říct, že Karel Koňárik dnes slaví narozeniny 77. Tak přejeme pevné zdraví. Honza Benešovský za mikrofonem, krásné odpoledne a v jednu hodinu zase hlavní zprávy na Českém impulzu.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na dek.cz.
2: Co se ti stalo?
3: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
4: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
3: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
4: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
3: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hudební dvojice a NEP Vrána k vráně sedá.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezký den. V pražských Záběhlicích se srazili elektrobus s tramvají. Zranilo se 15 lidí. Záchranáři kvůli tomu aktivovali traumaplán. Uvedli to na síti X. Nehoda se stala v Chodovské ulici. Podle zveřejněných fotografií se autobus s tramvají srazili čelně. Policisté upozorňují řidiče, že kvůli zásahu záchranářů je v ulici Chodovská na Praze 10 výrazně omezený provoz. Kvůli nehodě nejezdí ani tramvajové linky mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem. Místo nich dopravní podnik nasadil náhradní autobusy. Starostové z Jesenicka se zlobí. Představitelům Jeseníku, Mikulovic a České Vsi po povodních ze září 2024 komplikuje život složité dotační, administrativní a legislativní procesy. Stát přitom může u většiny projektů pokrýt až 90% nákladů. Vyřizování dotací je ale třeba podle jesenické starostky Zdeňky Blišťanové zdlouhavé.
2: Určitě by nám hodně pomohlo, kdyby se sjednotili ty dotační tituly, které jsou teď vypsány, tak aby město žádalo třeba v jednom dotačním titulu a ten se dál členil. Určitě by nám pomohlo, kdyby ty finanční prostředky mohly být zasílány už v průběhu té přípravy, protože i ta nás stojí velké peníze.
1: Podle starostky Jeseníku by obcím pomohlo i poskytnutí projektantů nebo dopravních inženýrů. Ministerstvo financí Klempířovi vrátilo zákon o médiích veřejné služby. Finance po ministrovi kultury chtějí přepracování návrhu. Jak ministerstvo uvádí v připomínkách, návrh má velké nedostatky a vytváří mnoho nových problémů. Zásadní připomínky k návrhu vzneslo už dříve i ministerstvo vnitra. Upozornilo, že zrušení koncesionářských poplatků připraví Českou poštu o 275 milionů korun ročně. Pošta totiž výběr poplatků zajišťuje. Ruský vůdce Vladimír Putin dnes dorazí do Pekingu. Dvoudenní návštěva Číny šéfa Kremlu následuje krátce po návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle Moskvy spolu cesty nesouvisejí a načasování je náhodné. Zítra čekáme oblačno až polojasno, místy zataženo s deštěm a s teplotami do 23 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy v jednu skončily, pojďme na muziku. Žentour, všechno bude fajn. Ať to platí, přeje Honza Benešovský, tady je Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, za chvilku se připojí do vysílání Jirka Kolbaba, představí nám město, které Bůh stvořil sedmého dne. Podle legend, tak které město to je, co myslíte? Dozvíme se za chvilku v rámci dalšího cestovatelského dobrodružství. No a do té doby ještě pár písniček, kluci Bílá bude zpívat, Eva Olmerová nebo Miroslav Žbirka. Český impuls, rádio pro radost ze života.
1: V baru dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
7: Hudební kalendář Českého impulsu.
8: Představte si, že jdete do studia jako textař s Daliborem Jandou natočit tuhle písničku a stane se něco, co vás bude trápit možná do konce života.
9: Říkal si hurika, rychlý jak les.
8: Přesně to se stalo Janu Krůtovi, dvornímu textaři Dalibora Jandy. Jestli chcete vědět, o co šlo a dodnes vlastně jde, buďte s námi ve středu o 11:30, kdy startuje hudební kalendář.
7: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Co chcete, že na světě není více žen, co se rovnají mé dívce in. Dá mi voňavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen, nemůže být nad krásnou N. Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš

zámek a spousta krásy a že jen dokud mám, jsou k úžasu časy a tak trápení mi vyřeší. Kdyby samotnou krásnou výlu z hormy sem přivál, fér.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Právě teď se připojí cestovatel Jirka Kolbaba. Vydáme se do Brazílie, zastavíme se v Rio de Janeiro.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Jirko, kde přesně tu velkou dominantu brazilskou sochu Krista Spasitele najdeme?
3: Tak najdeme ji na hoře, která se jmenuje Corcovado, neboli Hrb. Ta hora je vysoká 704 metrů a socha samotná je vysoká 30 metrů, stojí na soklu, který je vysoký 7 metrů a to všechno je umístěno neuvěřitelně impozantně nad jedním z nejkrásnějších měst světa, které je tedy nejkrásnější pro mě.

0: lidí. Stejně tak pro mě. Říká se, že Bůh stvořil svět za 6 dní a 7. dne stvořil Rio de Janeiro. A Rio de Janeiro bez sochy spasitele, tak to si asi nikdo nedovede dnes už představit.
1: Jirko, jaká je vůbec historie té sochy? Kdy vznikla, za jakým účelem byla původně postavená, jak to bylo?
0: Tak představ si, že na ten vrchol se jezdilo už před mnoha lety. V roce 1885 sem byla dokonce postavena taková lenovka. Později byly úvahy, že by se postavila nějaká významná socha nad Rio de Janeirem a původně to měla být socha Krištofa Kolumba a měla být na Cukrové Homoli. Ale později se městská rada usnesla, že postaví sochu Krista Spasitele a byl pověřen francouzský socha Paul Landowski, aby vytvořil hlavu a také ty paže. Dneska ta socha je neuvěřitelná, ona má 35 tun, každá ruka váží přes 9 tun a vzdálenost od jedné natažené ruky k druhé je 23 metrů. Je to něco uchvatného. Socha zde stojí od roku 1931 a je fantastické, jaké výhledy od ní máme.
1: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare Kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš. Ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším.

milou.

nebo scháníš larvy a jsi dol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

den, tady je Dalibor Janda. Na rádio Český Impuls hrají moje písničky každý den. Tak poslouchejte, bude sranda Dalibor Janda.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Dejme si zpívající herce do hudební dvojice. Důvod je ten, že velká česká herečka, vynikající osobnost kulturní scény, Iva Janžurová má půlku latiny, její 85. Tak si ji poslechneme teď v královském reggae a tou druhou písničkou bude Queen Elizabeth, Zlatá Adamovská. Honza Benešovský za mikrofonem, krásné odpoledne, pokud chcete vědět, co se děje doma, ve světě, ve sportu, určitě si počkejte na hlavní zprávy, vysíláme je přesně ve 2 hodiny.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Hudební dvojice.
11: Aneb. Jeden za 18. Druhý bez dvou za 20.
12: Bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bah

ten ti říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a pachnul do lesu, žádný ženich nemá er, kdo nemá er, ztratí charakter.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezký den. 18 lidí rozvezli pražští záchranáři do nemocnic po srážce autobusu s tramvají. Dva z nich jsou vážně poranění, čtyři mají středně vážná zranění. Traumaplán už záchranáři ukončili. Nehoda se stala v Chodovské ulici v pražských Záběhlicích. Příčinu srážky policie vyšetřuje, nevyloučila zdravotní problémy řidiče autobusu. Sovětská vlajka vyvolala pozdvižení na radnici v Brně. S rudým praporem, se srpem a kladivem dorazila na jednání jedna ze zastupitelek. Patří k odpůrkyním sjezdu sudeckých Němců. Ženu už vyšetřuje státní policie. Prověří, jestli nejde o propagaci komunismu. Trestní zákoník v pasáži o postihování propagace hnutí potlačujících lidská práva od ledna zahrnuje právě i zmínku o komunismu. Ruský vůdce Vladimír Putin dnes dorazí do Pekingu. Dvoudenní návštěva Číny šéfa Kremlu následuje krátce po návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle Moskvy spolu cesty nesouvisejí a načasování je náhodné. Iva Janžurová slaví půlkulatiny. Herecké legendě je právě dnes 85 let. Dvojnásobná držitelka českého lva baví ve svých komediálních rolích už několik generací.
2: Hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
3: Tak na neděli ráno nechci, abych jel na zítra, teda na pátek večer.
2: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Takhle legendárně nahrávala v ikonické scénce Felixu Holzmanovi. Iva Janžurová se před kamery postavila s herci, kteří se taky nesmazatelně zapsali do historie. Namátkou třeba vedle Vladimíra Menšíka, Miloše Kopeckého nebo Jiřího Sováka. Na svém kontě má například seriál Nemocnice na kraji města nebo legendární snímky Marečku, podejte mi pero nebo Pane, vy jste vdova.
5: Zavři oči v rouku.
6: Ale proniknu to.
3: Neříkal jsem, že ta ženská je blázen. Podřízla ho jako slepici.
4: Vedle herečky je Iva Janžurová taky několikanásobnou babičkou. Před lety v našem vysílání zmínila něco, co by si mohli poslechnout třeba i její pravnuci.
7: Dobrá a zlá je pořád stejně. Bylo to vždycky tak, jenom to nebylo tak známo.
4: Všechno nejlepší k 85. nám přeje Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, místy zataženo s deštěm a s teplotami kolem 21 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
8: Dobré odpoledne, krátce po 14. hodině. Od mikrofonu se hlásí Honza Benešovský a zpívat přichází Vítězslav Vávra. Tak příjemný poslech.

snad vyvolá jen vztek. Fejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit. Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Za čtvrt hodinky přineseme další tip na výlet a vy si zatím připravte dalekohledy, protože vystoupíme na rozhlednu Bílá hora u Štramberka. Hanka Kracíková a turista z povolání Mirek Tausik už zavazují pohorky, ale ještě než na Klušou, tak si dáme pár písniček. Jiří Zmožek, Miroslav Dudáček nebo Petr Nať budou s námi na Českém impulzu.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
5: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.

0: co se koupí.
1: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Petr Kotwald bude zpívat za malou chvíli, taky Hana Zagorová nebo Iveta Bartošová. Teď se ovšem hlásí Hanka Kracíková, která nás zve na rozhlednu.
2: Máme Česko rádi.
3: Na rozhraní Štramberku a Kopřivnice se na vrchu Bílá hora tyčí do výšky 43 metry rozhledna stejného jména. Atraktivní je na pohled svým tvarem. Schodiště se vyne kolem prostředního sloupu spirálovitě a obvykle se přirovnává ke šroubovici DNA. Víc mi o ní určitě poví nadšenec do českých památek Miroslav Tausik. Dobrý den.
4: Dobrý den, tak já začnu počtem schodů. Vy byste se mě na to stejně ptala, že? Takže těch vede nahoru na rozhlednu Bílá hora celých 160. Vyhlídková plošina je v 26 metrech.
3: A na výhled se taky zeptám.
4: Uvidíte Beskydy, Jeseníky i Ostravu, tedy pokud nebude mlha nebo smog.
3: A kudy nám sem doporučíte šlapat?
4: Cest sem vede několik, třeba z Kopřivnice a oblíbená je z náměstí ve Štramberku naučná stezka Sluneční. Lemují kameny se zobrazením znamení svěrokruhu. A víte, že tu najdete i jiné zajímavé kamení?
3: Drahokamy.
4: Tak to ne, ale všude je tu spousta kamení, které málem samo bylo rozhlednou. Kdysi totiž existoval záměr postavit tu kamennou mohylu jako památník obětem první světové války a vlastně i malá rozhledna. To se ale nestalo a na rozhlednu Bílá hora čekala až do konce 20. století. Jako u jiných rozhleden pomohly k jejímu zrození mobilní telefony, slouží totiž jako vysílač.
3: A já mám hádanku nakonec. Odpověď jsem vyčetla na stránkách Kopřivnice. Zdali pak, Mirku, víte, kolik železa a betonu se na stavbu Bílé hory použilo?
4: Tak to teda opravdu nevím, ale tipnul bych si takových 500 tun.
3: Teda, že jste technicky

0: typ, to vím dávno, ale trefil jste se dost blízko. Je znát, že se o rozhledny a technické památky zajímáte, tak já vám to teď vyčtu. Bylo to 520 tun betonu a ocel ještě 39 tun. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterý 19. května, před námi je další impulzovec Krabička. Zahrajeme si Dvě malá křídla, což je jedna z nejslavnějších písní Heleny Vondráčkové, a Petra Janů k tomu řekne pár slov. Tak jsem zvědav. Příjemný poslech, dobré odpoledne a ve 3 hodiny si poslechněte nejnovější zprávy.
1: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Stavebniny Dech přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dech platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na Dech.cz.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: Dvě malá křídla to nejsou, patří mezi nejoblíbenější skladby 70. let. V originále ji zpívala soulová hvězda Roberta Fleck. Občas narazím na otázku, proč se točilo tolik převzatých verzí. Těchto důvodů bylo hodně a nebyl to jen tlak tehdejších kulturních orgánů, ale i tradice. Cizí hity textovali i Voskovec s Verichem a básnici Nezval a Kainar. Možná hrálo roli i to, že anglicky skoro nikdo v téhle zemi neuměl. A tak bylo co textovat. Dost často byly české texty mnohem lepší než originál, dokonale, ale opravdu mistrovsky to uměl například Zdeněk Borovec, který napsal text i ke Dvěma křídlům.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. Stát chce v dětech vzbudit zájem o řemeslo. Na základní školy se tak do 2 let postupně vrátí dílny. Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s ministerstvem školství připravují nový rámcový vzdělávací program. Ten vedle praktické činnosti do základních škol zavede i povinnou polytechnickou výchovu. Nově by se školáci v rámci praktické výuky měli učit třeba i 3D tisk nebo práci s laserem. Dílny se na základky vrátí po 20 letech. Češi berou dluhopisy republiky útokem. Podle ministryně financí Aleny Schillerové je o tento typ investice obrovský zájem. Šéfka státní kasy to řekla portálu iDnes.cz. Podle Schillerové si lidé ke včerejšku zarezervovali dluhopisy za víc než 13 miliard korun.
2: Tak jestli to bude touhle rychlostí, tak my samozřejmě chystáme další emise. To není první a poslední. Ale toto přečilo moje očekávání a pokud to takhle bude pokračovat, tak já se kloním k tomu to navýšit, protože já jsem moje nadšená.
1: Prostřednictvím dluhopisů republiky půjčují občané peníze státu. K zakoupení jsou 3 varianty. Schillerová na iDnesu řekla, že nejvíc na dračku jdou fixní 5leté dluhopisy s průměrným úrokem 4,5% ročně. Pavel Bém jako národní protidrogový koordinátor končí po necelém půl roce. Na konci června se jeho agenda z úřadu vlády přesune na ministerstvo zdravotnictví. Zjistila to ČTK. V pozici ho od července nahradí Dita Protopopová. Zároveň zůstane dosavadní šéfkou vládního oddělení politiky duševního zdraví. Obě agendy chce kabinet Andreje Babiše spojit. Vláda o tom rozhodla včera. Podle ČTK se Bém o svém konci dozvěděl SMS-kou od vedoucí úřadu vlády Tinde Barty. Na další ministerstva se pak přemístí odbory lidských práv, rovnosti žen a mužů nebo oddělení romských záležitostí. To už včera kritizovala Klára Šimáčková-Laurenčíková, zmocněnkyně pro lidská práva za minulé vlády. Podle ní se jedná o rezignaci na ochranu lidských práv. Kritizuje také, že ke změně dochází bez širší odborné debaty a že o chystané změně neměly informace předem ani ředitelé dotčených oborů. Cyklisté na Giro d'Italia dnes zase šlápnou do pedálů. Podivolná závod pokračuje 10. etapou. Závodníci absolvují 42 kilometrů dlouhou rovinatou trať z Via Reggia do Massy. Cestu jim může zkomplikovat vítr na 20-kilometrovém úseku po ligurské pobřežní promenádě. Podle očekávání by časovka jednotlivců mohla zamíchat průběžným pořadím. Zítra bude slunečno i oblačno, místy zataženo ojediněle s deštěm nebo i s bouřkami a s teplotami od 18 do 23 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Právě skončily krátce po 15. hodině, teď jsou na řadě Neposlušné tenisky, písnička, která proslavila kdysi dávno Lucí Bílou. S vámi je Honza Benešovský, hezké odpoledne, posloucháte Český impuls.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Michal Prokop a Framus 5 v kole Yesterday, taky Hana a Petr Ulrichovi budou zpívat. A vy, jestli jste někde poblíž připojení k síti, tak se mrkněte na náš facebookový profil. Aspoň se dozvíte, co je nového u nás v rádiu, vždycky tam dáváme, pokud jsou nějaké novinky, taky tam bývají soutěže, dá se občas lecos vyhrát. A nebo různá témata můžete komentovat, lajkovat, glosovat a najít si nové přátelé. www.facebook.com/Český impuls.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Co se ti stalo?
3: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
4: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
3: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
4: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
3: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Čtvrté odpoledne vás zdravíme z vysílání Českého impulzu a připomínáme důležitou věc pro všechny milovníky táborových ohňů. Mezi 19. a 20. hodinou si dnes opět můžete poslechnout pásmo písniček k táboráku. To nejlepší z countryové, folkové a tramské scény, jestli to máte rádi, připomínám čas 19. až 20. hodina. No a za chvilku muzika jiného žánru. Zpívat budou Hana Hegerová nebo Karel Gott s Ivone Přenosilovou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Tak ještě tenhle

počtu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku placatou jak stín a plnou jak ten kufr spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: Posloucháte Český impuls, Iva Janžurová, vynikající česká herečka, slaví 85. Všechny scénky proto věnujeme jejímu humoru. V pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou od 16 hodin začínáme za chvilku. No a teď meteo písničky do hudební dvojice. O hurikánovi bude zítřejší hudební kalendář se Zdeňkem Sekaninou. Tak tím bychom začali, tedy Dalibor Janda a potom Marie Rotrová se slavným hitem Déšť. Tady je Honza Benešovský, mějte se moc krásně a zase zítra po 11. naslyšenou.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Hudební dvojice
5: aneb 1+1.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezký den. Vyšetření na mamografu se zjednoduší. Od července se ženy můžou objednávat přímo. Na preventivní screening rakoviny prsu nebudou potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktika. Informovala o tom VZP. Vyšetření pojišťovny platí jednou za dva roky ženám nad 45 let. Pojišťovny od určitého věku hradí i preventivní vyšetření rakoviny tlustého střeva nebo plic. Kdy lidé potřebné vyšetření absolvovali naposled, můžou zjistit v mobilní aplikaci EZ Karta provozované ministerstvem zdravotnictví. ČEZ zlevnil elektřinu domácnostem se solární elektrárnou. Odběratelů s fotovoltaikou je kolem 50 tisíc. Energetická společnost jim od května cenu v tarifu snížila o 300 korun za megawatt hodinu. Elektřina v tarifu pro soláry tak bude nově stát bez 10 korun 4 tisíce. Služba umožňuje domácnostem pracovat s přetoky z jejich solárních panelů. Za každou kilowatt hodinu, kterou dodají do sítě, dostávají necelé 3 tisíce korun. Třemošná na Plzeňsku čelí extrémnímu náporu aut. Od pondělí je totiž kvůli opravě mostu zavřený obchvat města. Obyvatelé si podle Kláry Fajstové stěžují na hluk.
2: Hezký den. Přes Třemošnou na hlavním tahu z Plzně na Žatec a Most se 15 let po zprovoznění obchvatu opět valí had tisíců aut, včetně kamionů. Městečko se snažilo připravit. U přechodu přibyly značky snižující maximální rychlost na 30 km v hodině, zvýrazněné stejně jako přechody reflexním podkladem. Nárazově se ale tvoří kolony a lidé si stěžují na hluk. Oprava mostu za více než 30 milionů korun bez DPH má být hotova do konce prázdnin. Klára Fajstová, Rádio Impuls Třemošná.
1: V chilských Andách zemřel diplomat z české ambasády, informuje o tom zpravodajský web iDnes.cz. Muž se zranil v horách, ještě stačil zavolat manželce, předat jí svou polohu, ta poslala na místo záchranáře. Ti pomůže začali pátrat i s vrtulníky, do akce zapojili i zvláštní jednotky, muže ale objevili mrtvého. Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně i zataženo, po ránu i s mlhami, občas zaprší a oteplí se na 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Přeji hezké úterní odpoledne, přátelé, a pokud vás potěšíme vtipnými scénkami a nebo vzpomínkovými písničkami v našem zábavném pořadu Smějeme se, pak budeme jen rádi. Dnes je navíc světový den fair play, tedy tady by se člověk měl možná na chvilinku pozastavit a zamyslet, neb ten dnešní svět toto slovo, myslím, dosti zprofanoval. Jednak na rovinu a podle pravdy bychom měli jednat nejen ve sportu, kam toto slovo především patří, ale i v normálním běžném životě. Kde jsou ty časy, kdy se nemuseli sepisovat rozsáhlé smlouvy, kdy stačilo stisknout pevně ruku a vše bylo stvrzeno a předem vykonáno. Tak doufejme, že alespoň něco z takovéhoto fair jednání v nás zůstalo. No a teď už si pojďme poslechnout skupinu Olympic, která nám bude hrát jako za mlada. Teda chlapci hrají stále jako za mlada, ale toto je název jejich následující písničky.

0: Je to neuvěřitelné, přátelé, ale dnes paní Iva Janžurová slaví 85. narozeniny. No a celé vysílání tedy věnujeme právě jejímu humoru. Tak paní milá Ivuško, my vám z Českého impulzu přejeme hodně krásných rolí a především pevné zdraví. A teď už se s paní Ivou setkáme spolu s Petrem Nárožným. Zdá se, že pan Petr během tajných schůzek se nejraději věnuje uklízení. No a paní Ivě Janžurové, to začíná být po letech tak trošičku divné.
1: Ahoj, puso. Kolik máme dneska času?
2: 3:15.
1: Jak málo na naši lásku, jak úděsně málo. No co na plat? Musíme si pospíšit.
2: 3.
1: Cože? Snad nechceš říct, že jen 3 minuty? No to by bylo ještě méně než včera. Připadám si jako hokejista, který opustí na led a hned ho zase vystřídaj.
2: 3.
1: Cože? Puso, ty žertuješ, to není možný.
2: 3.
1: 3ho?
2: 3ho.
1: Ježišmarja, no to je senzace. Za 3 hodiny se dá stihnout věcí.
2: Ano, Karle, za 3 hodiny se stihne věcí.
1: 3 hodiny, no to je senzace. No tak to já stihnu vygruntovat, vyperutí, umeju nádobí, navařím, no samozřejmě celý 3 hodiny, puso, to je krása. Jak dlouho už se známe?
2: Budou to 4 roky.
1: Krásné 4 roky, nádherné, nádher, plné lásky.
2: Lásky? Karle, máš mě vůbec rád?
1: No, že se takhle vůbec můžeš ptát. Každou chviličku, kterou mi osud daruje, využiju jen pro tebe. Já ti uklidím, navařím, nakoupím, vysmejčím.
2: No právě. Já ti, Karle, pomalu dostávám pocit, že mým milencem je kuchyňský robot. Copak láska je jen kuchyňská trouba?
1: No, není. Jasně, není. Máš pravdu. To je i klepání koberců, ano. Nebo, hele, minule jsem ti přece vyšel na zástěru monogram. Tak co? No jaký jsem, řekni.
2: Hodnej a pozornej. Ale to je všechno.
1: No to je všecko. Tak mi řekni, jaký bych ještě mohl být.
2: No tak třeba trošku... Víš?
1: No co?
2: No, vášnivej bys mohl být.
1: Vášnivej? No a co pak nejsem?
2: Ale...
1: Viděl jsi někoho, aby tak vášnivě klepal koberce? Co? Ne? No, představoval jsem si, že mlátím do tvýho manžela.
2: Karle, já mám takový pocit, že něco není v pořádku. Nezlob se, 4 roky už naše známost trvá a no a nic. Ještě jsi nikdy nechtěl...
1: Já vím, puso. No. Chceš říct, že jsem ještě nikdy, no. Že jsem ti nenapekl buchty?
2: Co?
1: No to víš, já chtěl, ale ona to nikdy nebyl čas. Ale dneska to stihnu, já to zmáknu. Hele, máš radši makový nebo takový ty povidlový? Jo, kde máš kypřící prášek do pečiva?
2: Ale Karle, já nechci žádné buchty. Víš, nezlob se, ale já mám takový pocit, že jsem svýmu manželovi nevěrná s kypřícím práškem do pečiva. Promiň, ale to je hrozný.
1: No cože s kypřícím práškem, ale tomu nerozumím.
2: Karle, máš mě vůbec rád?
1: Jo tak, ty to myslíš takhle, no tak já ti něco řeknu. Už nejmín 5 let. 5 let jsem doma nesáhl na smeták. 6 let jsem si nevypral ponožky. A tady? No tady? Tady peru ponožky tvýmu starýmu. A ty se mě ptáš, jestli tě mám rád? No samozřejmě, že ano. Vědět, toto má manželka, tak mě zabije. Díku, ona ani neví, že já umím vařit.
2: No, za to můj manžel to ví.
1: Ježišmarja, jak to?
2: No, neboj se, neví, že sem chodíš, ale to tvý vaření je na něm vidět. Zrovna dneska budeme oslavovat 3. výročí chvíle, kdy jsi naposledy viděl na nohy.
1: Jak to?
2: Už má málem 2 metráky.
1: To je dobrý.
2: Čemu se směješ?
1: No, já se směju tomu, že my dva se milujeme a on tloustne. Není to legrační?
2: Není. Už 2 roky žiju jako v klášteře. A odlož aspoň laskavě na chvíli ten smeták, 3 hodiny. To není nekonečno.
1: No právě. Hele, pusu, já nemůžu najít rekord. Nezašila si ho někam.
2: Prosím tě, co tě znám, tak jsem na rekord ani nešáhla.
1: Už ho mám, no vidíš, a teď se vrhnu na nádobí trošičku jaru.
2: Karle, počkej, řekni mi, copak muž, opravdový muž, se vrhá jenom na nádobí?
1: Počkej, puso, to je nějaký kvíz, ne? Nebo co? Hele, já se dám podat, jo? Já, když myju nádobí, tak myslím jenom na nádobí. A na tebe, samozřejmě.
2: Tak jenom na mě nemysli.
1: A teď tahle hromada prádla. Kde pak mám žehličku? Tady je té bašta, ty máš
2: co,
1: na pářecí.
2: No? Co prosím tě?
1: Ale tvůj kapesníček. Ze všeho nejraději žehlím tvé kapesníčky. Jako bych se dotýkal tvého nosa.
2: Tak se sakra dotkni mého nosánku.
1: Ale proč bych to dělal? Jo tak, ty máš rýmu.
2: No ne, to není možné, Karle. Pochop už jednou, že jsme totiž nejsme milenci, ale že bychom měli být, že by, já už ani nevím, co jsme.
1: Ale jsme, podívej se, to ty jenom máš poslední rok nějakou špatnou náladu, že ty máš něco s nervama.
2: No, tak dobře, jsme milenci, podle tebe. Počkej, teď mi řekni, kdyby došlo k tomu, a já byla zavražděna.
1: Ale tohle mi neříká nic legrace, já bych to prostě nepřežil.
2: No, moment. A já byla zavražděna, ano, mohl bys identifikovat mé tělo?
1: To jsou strašný myšlenky.
2: No, počkej, mohl nebo nemohl?
1: Na mě jde studený pot, no, tak to se přece dělá podle tváře, ne?
2: Povídám mé tělo. Tvář bych měla třeba zohyzděnou. Mohl? Nemohl? Ne, nemohl.
1: No, tak ne.
2: No jistě,
1: no,
2: že ne.
1: Na tom přece nezáleží, no tak uznej, že kdybys byla mrtvá, tak by ti to stejně bylo jedno.
2: To ano, no jistě, jenom že mě to není jedno teď, rozumíš?
1: Já to nechápu. Ty po mně chceš moc. Ty prostě chceš, abych identifikoval tvé tělo a nejseš mrtvá. Já to nechápu.
2: Ježišmarja. Manžel.
1: Manžel? Co budeme dělat?
2: Klid. Řeknu, víš, co řeknu? Že seš od úklidu. Stejně se mezi námi nikdy nic nestalo, takže budu mluvit pravdu.
1: Tak, to jsem ale ztracenej, protože takhle uklidit může jenom láska, jenom doopravdy zamilovaný chlap.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
7: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Hudební kalendář Českého impulzu.
9: Představte si, že jdete do studia jako textař s Daliborem Jandou natočit tuhle písničku a stane se něco, co vás bude trápit možná do konce života.
10: Říkal si hurikán, rychlý jak les.
9: Přesně to se stalo Janu Krůtovi, dvornímu textaři Dalibora Jandy. Jestli chcete vědět, o co šlo a dodnes vlastně jde, buďte s námi ve středu o 11:30, kdy startuje hudební kalendář.
8: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: A nejde mi tak dlouho otevřít. Zvoní. A co slyším? Zvoní. Otevři, nebo tě...
1: Mám otevřít, nebo mě...
0: Zvoní. Nedráždi mě.

0: Začnu řádit jako zběsilej golem. Buší. Otevři, nebo těch dveří udělám tunel. Buší. Nechci, aby se ve mně probudilo zvíře.
1: Oh, shit!

0: Marta a ten Eleftheriadu, čili dámy, které zpívaly především v naší jihomoravské metropoli, nám nabídnou skladbu A desky dál stárnou. A pak už to bude Zdeňka Lorencová, do jejíž písně krásně promluví svým neopakovatelným hlasem Jan Přeučil A proč žiješ rád? To je jejich společná píseň. Tak pojďme na to.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Také v další scénce si, přátelé, připomeneme mistrovství Ivy Janžurové. Tentokrát by ráda svému muži citlivě sdělila, že chce začít nový život. No a Petr Nárožný je ovšem mimořádně nechápavý. Vše proto musí rozseknout až Milan Neděla.
1: Janíku, bude za 5 minut 7.
2: No a co?
1: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
2: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
1: Totiž, Jeníku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych ti to řekla.
2: Ale mi nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Co u nás pořád chcete, Jouza? No jenom otravuje, no není to tak?
1: Ano, totiž ne.
2: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
1: Ale to on právě chce.
2: Ale prosím tě, ty, která by si ho vzala? Já když vidím ten jeho vepřový ksicht...
1: Jeníku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
2: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. Pokaždý na sebe vyleje celou flašku pitralu, prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
1: Jeníku, totiž on, pan Jouza, a já...
2: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečních, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
1: V tangu.
2: No tak dobře, Jeníku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
1: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
2: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
1: Ano.
2: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupoval limonádu?
1: Totiž, Jeníku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
2: Ale to už si říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
1: Já vím. Jenomže, Jeníku, ta jeho je vdaná.
2: No výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
1: Jeníku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
2: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříká s jejím manželem?
1: No, schválně, proč? Co myslíš?
2: Aby nás otravoval.
1: Jeníku, takhle. Podívej, Jeníku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
2: To je nějaká básnička nebo co?
1: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne... A uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
2: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
1: Jeníku, dobře, když to takhle bereš, tak já... bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
2: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádným oddíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
1: No, i mě. Mě taky.
2: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
1: Jeníku, ne, ciferník, to ne. To je on. Jeníku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
2: Ale co to plácáš, prosím tě, div otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. Je takový blbec.
3: Dobrý den.
2: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
3: No a jaký na to máte názor?
2: Že je to blbost. Tyk jste oba starý.
3: Někdo začíná nový život třeba v 50.
2: A jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
3: Tandem? Jaký tandem?
1: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
3: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
2: No, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedině otravovat.
4: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
5: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě, vznést se do oblak nebo si labužnicky pochutnat. Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Ministerstvo financí klempířově vrátilo zákon o médiích veřejné služby. Finance po ministrovi kultury chtějí přepracování návrhu. Jak ministerstvo uvádí v připomínkách, návrh má velké nedostatky a vytváří mnoho nových problémů. Zásadní připomínky k návrhu vzneslo už dříve i ministerstvo vnitra. Upozornilo, že zrušení koncesionářských poplatků připraví Českou poštu o 275 milionů korun ročně. Pošta totiž výběr poplatků zajišťuje. V Dlouhé Vsi na Klatovsku vyroste nový most. Přes řeku Otavu ho příští týden začne stavět Plzeňský kraj. Stavba nahradí současné tři mosty. Jeden z nich je v havarijním, zbylé dva ve velmi špatném stavu. Doprava v Dlouhé Vsi bude převedena do jednoho jízdního pruhu. Náměstek plzeňského hejtmana Pavel Čížek říká, že stav mostů kontrolují v regionu pravidelně.
2: Přeřazují se do kategorií podle toho stavu. Dokonce Suska má vlastní četu oprav mostů. To znamená, že provádí průběžný opravy, hlavně třeba izolace mostu nebo svodidel, zábradlí, případně všech trhlin, takže snažíme se udržet ty mosty co nejdéle v nějaké přijatelném stavu.
1: Nový most bude v Dlouhé Vsi nedaleko proti proudu řeky. Na místě začaly přípravné práce. Stavět se začne 29. května. Ruský vůdce Vladimír Putin dnes dorazí do Pekingu. Dvoudenní návštěva Číny šéfa Kremlu následuje krátce po návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle Moskvy spolu cesty nesouvisejí a načasování je náhodné. Bezva Fest míří na východ Čech. Šestý ročník rodinného festivalu se už tuto sobotu uskuteční v Hradci Králové. Program akce začne v Šimkových sadech po 10. dopolední a potrvá do 8. do večera. Všechny atrakce a vystoupení jsou v ceně vstupenky. Doplním, že výhodnější předprodejové vstupenky a další informace o programu najdete na webu bezvafest.cz. Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně i zataženo, po ránu i s mlhami, občas zaprší a oteplí se na 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Další hodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se zahájíme disco příběhem, čili Michal David nám zaspívá ústřední melodii z filmu takto nazvaného Disco příběh. Pojďme na to.

0: Už v úvodu jsem vám, přátelé, prozradil, že dnešní vyprávění bude celé patřit dnešní jubilance paní Ivě Janžurové. A já se nevěřícně dívám do našeho scénáře, že vlastně všechny scénky paní Ivy jsou ve společnosti Petra Nárožného. No a obyčejně hrají buď to spokojené, anebo nespokojené manžele, a nebo také milence. No ale teď se přesvědčíme o tom, že když manžel přijde nečekaně domů bez ohlášení, dříve z práce, mohou nastat nepříjemnosti. Skvěle těmto dvěma bude sekundovat Jiří Cízler.
1: Ahoj, holubice.
2: Ježíš, manko, te, co tady děláš?
1: No, bydlím tady, ne? To víš, tím jsem to dřív, tak jsem tady jako na koni. Něco se stalo?
2: Nic, totiž já nevím.
1: Už jsi spala, viď? Co? Já ti vyrušil. No tak se probuď, holubice. Víte, že jsem si vás ani nevšim. Promiňte, hezký večer, že ano?
3: No, hezký.
1: Tak má sandulko to, no, přece, představ. No co to, co koukáš?
2: Je to Jaromír, pan Poupě.
1: Těší mě, já jsem Kubíček. Nebude vám vadit, pane Poupě, že to, když si tady trochu dělám pohodlí, co? No víte, já jsem 6 hodin na cestě.
3: Ne, to je trapná situace, já bych snad raději šel.
1: Ale jděte, kam byste teďka chodil? Jenom se nenechte rušit, tak klidně pokračujte v jednání s manželkou.
3: Tedy promiňte, já vám nerozumím, v jakém jednání.
2: No, přece v jednání, no, jak jsme prvé...
3: Takhle, ano. Ale to já přece nemůžu. Vy byste se na to jen tak koukal?
1: Proč ne? Vy z toho děláte, prosím vás. My s Androu mezi sebou nemáme žádný tajnosti. No klidně pokračujte, no.
3: Ale já už jsem jaksi, no, skončil. No, my už jsme hotovi.
1: No, to je škoda. Já jenom, že jsem se do toho taky mohl jako zapojit, no. Poradit vám, víte, jak si z nadhledu, no.
2: Abys rozuměl?
1: No.
2: Pan Poupě, no, je doktor.
1: No, díky, já jsem to tušil hned. Říkal jsem si, no, to je doktor nebo zahradník.
3: Proč zahradník?
1: Ale prosím vás, to já mi řekl jenom tak, no čichněte k sobě, voníte jako celý květinářství.
2: Totiž, abys rozuměl, mně se udělalo nevolno, tak jsem zavolala pohotovost a přišel, no, Poupě.
1: No, a proč mu neříkáš doktore? No to je jedno, nevypadáš dobře. Ty nevypadáš dobře, holubice. Mimochodem, pane doktore, jak to s ním vlastně vypadá? Hlejte se, ale žádný latinský názvy, jo? Já jsem lajk, já bych to stejně neto.
3: No. Jak si, že ano, já bych řekl, no...
2: Migréna.
3: Ano, tak.
1: No to já jsem rád, že to není nic vážného. Migréna, to je jako hlava, palice, že jí bolí, jo?
3: Ne, já vidím, že tomu nevěříte, ale já na vašem místě bych tomu taky... No, no vy si nejprve děláte legraci a pak mi dáte přes hubu, že... Já na to nemám nervy.
2: Pane doktore, Poupě, uklidněte se.
3: Co pak to jde?
1: Ale proč? Když vy mě nepustíte ke slovu, proč bych vám ubližoval, pane doktore? Za to, že takhle v obětavě zasahujete po noci? Prosím vás. Sakra, Andulo, kde mám župán?
2: Já nevím.
3: Já.
1: No ano, vy jste si ho zřejmě vypůjčil, pane doktore, no to nic.
3: Totiž to ona. Ona, já bych si nikdy nedovolil, ne? Já ho hned svleču, ano, no to je trapast.
1: Ale prosím vás, co byste ho svlíkal, když pod ním nic nemáte, jen si ho nechte. Jen si ho nechte, když se v něm dobře cítíte. Jako kdy mám bačkory. Jo, vy jste si vzali mý bačkory a to je zase hezký, že jste se přezulvíte. Ale na druhé straně já se zatím, ale já se bez nich obejdu. Vidíte, je, když vy máte mou fajfku. Ale to se mi nelíbí, pane doktore, to ne. S tou fajfkou, víte, helíte se fajfky a manželky, ty se nepočnou. Ale to nic, to byl jenom takový for, berte to tak.
3: Já nechápu, kam tím vším míříte. Skončeme tuto trapnou záležitost, já jdu.
1: Ale podívejte se, když už tady, pane doktore, když už jste jednou tady, tak byste se mi mohl podívat na kuří boka.
2: Co?
3: Cože?
1: No na kuří boka.
3: Ale proč mě takhle trápíte? Proč mě takhle trápíte? Já už dál nemůžu,
1: tady.
3: Já nemůžu.
1: Napijte se, doktore, napijte se, to vám udělá dobře.
3: Ne, neudělá, neudělá, proč mě tady vůbec držíte?
1: Já, že vás držím, já vás nedržím.
3: Moment, tak já můžu odejít?
1: Ale no pokud chcete, proč ne? Naschledano.
3: Děkuji.
2: Naschledano.
1: Ale poslyšel, Lulo.
2: No.
1: Tenhle ten doktor, to byl nějaký cvuk, nezdálo
2: se. Emžene, nech už toho, proboha, nech už toho. Jestli chceš, tak se rozvedeme, ale k čemu tohle to divadýlko?
1: Ale jaký divadýlko? No já nevím, co to pořád meleš.
2: No proč mě trápíš? Co pak tobě je to, co se stalo, úplně jedno?
1: Ale no hlavně, že jsi zdravá, že je tělí.
2: Emžene, já mám strach, že jsi se zblázním. Co pak ti to nedošlo?
1: Ježišmarja,
2: no.
1: Došlo.
2: Ano.
1: Já ho zabiju. Já to padoucha zabiju.
2: Vidíš? No, konečně normální reakce. Co uděláš se mnou?
1: S tebou nic. Toho cvoka zabiju, protože odešel v mým pyžamu v bačkách a to všem ještě s mou fajfkou.
0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: případě Gruberovic rodiny to téměř platí. Sotva se policista John v podání Bruce Willise jednoho zbavil, nastupuje jeho bratr s pomstou. Na Johna ve třetí smrtonosné pasti nastraží past po celém městě a náš hrdina má co dělat, aby se z nastalé šlamastiky dostal. Jak se mu to podaří, či zdá vůbec, uvidíte ve trojce smrtonosné pasti ve 20 hodin na Prima Max. Pak už jsou tu domácí spíše lahůdky, jako například Policie Modrava či Četnické humoresky. V tom prvním případě, tedy v pokračování Policie Modrava, Jana se svým týmem pátrá po Vítovcovi, tedy chlapíkovi, co se již týden nedostavil ani domů, ani do práce. Lecos ale napoví už název dnešní epizody, který zní Mrtvý v řece a začíná ve 20.20 na Nově. V Četnických humoreskách se shodou zvláštních okolností stane hrdinou Metař Derna, i když zpočátku to tak nevypadalo. Před jeho očima totiž vypadla jedné dámě 50 koruna a když jí jako poctivý nálezce vrátil, dáma ho napadne, že jí okradl. Dostal vyhazov i od toho koštěte, no ale pak se karta obrátila. Táta, to je název pokračování Četnických humoresek v 21.35 na ČT1. Hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: A ještě jednou tu máme krásné setkání s Ivou Janžurovou. Tedy umíte si, přátelé, představit Petra Nárožného v roli velmi starého anglického lorda? Iva Janžurová se s ním právě v takovéto situaci setkává. No a já vám přeji hezký večer a zítra se budu těšit na shledanou.
1: Ze všeho nejdříve bych vám chtěla co nejsrdečněji gratulovat k vašim 80. narozeninám.
2: Cože?
1: K vašim 80. narozeninám.
2: Jakých 80? Mně je teprve 70.
1: Ano, vaše lordstvo rád šlo zapomenout. Totiž trochu si zažertovalo, že? Narodilo se v roce 1906, není liž pravda.
2: No, 1906, to jsem se narodil.
1: Ano, ano. A teď máme rok 1986. Když to spočítáme, vyjde nám 80, ani o chlup méně.
2: 70.
1: Ale no tak 70. Ať je po vašem.
2: Moment, počkejte. To jsme to spletli. 71. Já jsem starší, než jsem si myslel.
1: No. No, tak každopádně je to velmi hezký věk. Vaše lordstvo, je veřejným tajemstvím, že jste byl v mládí slavným lovcem. Mohl byste nám prozradit, kolik šelem jste za život ulovil?
2: 3.
1: No, to snad ne. Hovoří se o desítkách, ba přímo o stovkách.
2: Ne. Jenom 3. Pro lov jsem neměl na ženský čas.
1: Ano, ano, vaše lordstvo, já jsem se vás neptala na ženy, ale na úlovky. Zvířata.
2: 3 ženský.
1: No tak, vaše lordstvo, já se zeptám jinak. Kolik tygrů jste ulovil?
2: Co to?
1: Kolik tygrů jste ulovil?
2: No tak asi tak 150.
1: Ano, ano. To je úctyhodný počet. A je opravdu vzácností, aby se člověk, který se celý život věnoval tak nebezpečnému koníčku, dožil tak vysokého věku. Povězte nám, vaše lordstvo, stalo se někdy, že jste se ocitl proti tygrovi holýma rukama? Totiž s holýma rukama. Jen tak tváří v tvář, až vám naskakovala husí kůže.
2: No, prosím, mi tak jedno, přihodilo.
1: Ano, výborně, výborně. Povězte našim posluchačům o té zajímavé příhodě.
2: To bylo jedno, v červenci, asi tak před 30 lety. Najednou stál přede mnou... Co to přijde? Jo, tygr. Tygr přijde, krásný exemplář.
1: Aha, a vy jste neměl pušku?
2: Ne, nic. Byli jsme od sebe asi tak 3 metry. No, možná ještě mí.
1: Ano, a co se stalo potom?
2: Koukal na mě. Já na tygra.
1: Ano, ano.
2: Dlouho si žádný z nás nemohl pohnout. A potom náhle krve lačně rozvzletla mu a hrozně to zařval.
1: Zařval, ano.
2: A kráčil blíž a blíž.
1: Ano, blíž a blíž. Blíž.
2: Ocel jsem kluk do mě.
1: Do vás?
2: Ne do mě, do země. Poulel očima, chystal se skočit a pot.
1: Ano, pot, co? No,
2: pot. Potom.
1: Potom, co se stalo?
2: Potom. Ano. Potom skočil.
1: Skočil. Ježišmarja, a co jste udělal vy? Něco jste přece musel udělat.
2: Co to? No, co to?
1: Něco jste musel udělat.
2: No, jak on skočil.
1: Ano.
2: Tak jsem šel dál. Teda myslím, k další kleci, tam byl papoušek.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
8: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Posloucháte Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. Cenový strop na paliva ve středu opět vzroste. Benzin zdraží na 44 koruny 71 haléřů za litr. Starostové z Jesenicka se zlobí. Představitelům Jeseníku Mikulovice České Vsi po povodních ze září 2024 komplikuje život složité dotační, administrativní a legislativní procesy. Stát přitom může u většiny projektů pokrýt až 90% nákladů. Vyřizování dotací je ale třeba podle jesenické starostky Zdeňky Blišťanové zdlouhavé.
2: Určitě by nám hodně pomohlo, kdyby se sjednotily ty dotační tituly, které jsou teď vypsány, tak aby město žádalo třeba v jednom dotačním titulu a ten se dál členil. Určitě by nám pomohlo, kdyby ty finanční prostředky mohly být zasílány už v průběhu té přípravy, protože i ta nás stojí velké peníze.
1: Podle starostky Jeseníku by obcím pomohlo i poskytnutí projektantů nebo dopravních inženýrů. Velmi nevšední přírůstek hlásí zlínská zoo. Nejde o zvíře, ale jednu technologickou novinku, jak prozradí náš zpravodaj Jan Čeda.
3: Dobrý den přeji, nikoliv sloni, žirafy, tygři nebo třeba rejnoci. Dnešní novinka je z úplně jiného soudku. Zoologická zahrada ve Zlíně totiž před polednem představila svoji unikátně zbrusunovou fotovoltaickou elektrárnu. Její panely přikrývají jedno z četných parkovišť, vyrostlo tu na zastřešení celkem 1360 panelů. Zajímavé určitě je, že sluneční energie pokryje značnou spotřebu v mimořádně navštěvované zoo z celé jedné třetiny. Jan Čada, Rádio Impuls Zlín.
1: Chomutovští kriminalisté obvinili dva muže z podvodu. Podle policie prodávali padělané vstupenky na fotbalové utkání Ligy mistrů UEFA. Zítra bude oblačno až polojasno, místy zataženo s deštěm a s teplotami kolem 21 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
0: Rádio Český impuls.

0: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Co se ti stalo?
3: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
4: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
3: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
4: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
3: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
5: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Pěkný večer. ČEZ zlevnil elektřinu domácnostem se solární elektrárnou. Odběratelů s fotovoltaikou je kolem 50 tisíc. Energetická společnost jim od května cenu tarifu snížila o 300 korun za megawatt hodinu. Elektřina v tarifu pro soláry tak bude nově stát bez 10 korun 4 tisíce. Služba umožňuje domácnostem pracovat s přetoky z jejich solárních panelů. Za každou kilowatt hodinu, kterou dodají do sítě, dostávají necelé 3 tisíce. Podle solární asociace je teď v Česku připojených na 240 tisíc fotovoltaických elektráren. Převážná většina je na střechách rodinných domů. V současnosti si soláry plánuje nainstalovat 19% domácností. Experti kritizují náhlé přesuny odborných agend pod ministerstva. Vláda včera rozhodla o přesunu problematiky závislostí, lidských práv, rovnosti žen a mužů nebo práv postižených pod ministerstva. Odborníkům na daná témata vadí změny bez širší odborné debaty a fakt, že o chystané změně neměly informace předem ani ředitelé dotčených oborů. To už včera kritizovala Klára Šimáčková-Laurenčíková, zmocněnkyně pro lidská práva za minulé vlády. Dnes se ke kritice přidali například ochránci práv i dětský ombudsman nebo předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. Zdůrazňují, že jde o multioborová témata. Třemošná na Plzeňsku čelí extrémnímu náporu aut. Od pondělka je totiž kvůli opravě mostu zavřený obchvat města. Obyvatelé si stěžují na hluk.
2: Přes Třemošnou na hlavním tahu z Plzně na Žatec a Mostce 15 let po zprovoznění obchvatu opět valí had tisíců aut, včetně kamionů. Městečko se snažilo připravit. U přechodu přibyly značky snižující maximální rychlost na 30 km v hodině, zvýrazněné stejně jako přechody reflexním podkladem. Nárazově se ale tvoří kolony a lidé si stěžují na hluk. Oprava mostu za více než 30 milionů korun bez DPH má být hotova do konce prázdnin.
1: Skleněná džungle na letišti v Singapuru ponese českou stopu. Rozpohybují ji skláři novoborské společnosti Lesvit ve spolupráci s konstruktéry Libereckého výzkumného a vývojového centra VUTS. Novou zakázku získala sklářská firma minulý týden. Na její přípravě budou obě firmy pracovat zhruba rok. Pro letiště připravují dvě desetimetrové skleněné instalace, které znázorní rozkvetlou zahradu a tropickou džungli s květinami, které se díky motorům a příslušenství budou postupně rozvíjet. Letištěm v Singapuru procházejí miliony cestujících. Ti by mohli unikátní expozici z české dílny obdivovat někdy koncem příštího roku. Zítra čekáme mraky i sluníčko, může sprchnout a hlavně na Moravě a ve Slezsku se později objeví i bouřky. Naměříme většinou maximálně mezi 18 a 23 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písně.

zhezkouřil jako reníček a slunci nechtělo se vstávat. Počasí, jak by nebyl máj, trpěl jsem jednou ze svých nálad. Pak píseň napsal na papír, kritik by šílel, dejme tomu. Nebyl kýr a netopír, jen smutek, že už musím.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

lidu vládne mistr popravčí. Král klečí před satanem, na žezlo se těší.

Je veličenstvo kat, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže,

0: do smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav tlí veličenstvo kat.
1: Český impuls.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
3: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
4: Český impuls.

ti pošlu k tvému svátku trochu úsměvu do dlaní a trochu věd z větru na památku jako spolu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Pěkný večer. Policie prosí o pomoc veřejnost kvůli dopolední nehodě v Záběhlicích. Hledá všechny, kdo viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střet s tramvají, případně mají kamerové záznamy z palubních kamer. Prosí, aby se ozvali na linku 158. Policie to v podvečer uvedla na síti X. Při nehodě se zranilo 18 lidí, z toho dva měli závažná poranění. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčinu policie vyšetřuje, zatím nevyloučila ani zdravotní problémy u řidiče autobusu. Češi berou uzavírání manželství s rezervou. Podle nového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění je pro víc než 2/3 dotazovaných v pořádku, když spolu lidé žijí bez toho, aby plánovali sňatek. Přes 3/5 souhlasí s tím, že pokud žijí oba rodiče se svými dětmi ve společné domácnosti, není manželství nutné. Většina Čechů má za to, že pokud rodina nefunguje, rozvod je přijatelným řešením. S tímto výrokem souhlasili dokonce 4/5 lidí. Necelá 1/10 respondentů souhlasí s tím, že manželství je zbytečnou institucí. Velmi nevšední přírůstek hlásí zlínská zoologická zahrada. Nejde ovšem o žádné zvíře, jde o jednu velkou technologickou novinku.
2: Nikoliv sloni, žirafy, tygři nebo třeba rejnoci. Dnešní novinka je z úplně jiného soudku. Zoologická zahrada ve Zlíně totiž předpolednem představila svoji unikátně zbrusunovou fotovoltaickou elektrárnu. Její panely přikrývají jedno z četných parkovišť. Vyrostlo tu na zastřešení celkem 1360 panelů. Zajímavé určitě je, že sluneční energie pokryje značnou spotřebu v mimořádně navštěvované zoo z celé 1/3.
1: Druhý tenista světového žebříčku Carlos Alcaraz přichází o další velkou akci. Španělský hráč vynechá kvůli zranění zápěstí po French Open také Wimbledon. Vítěz londýnského Grand Slamu z let 2023 a 2024 to oznámil na sociálních sítích. Sedminásobný Grand Slamový šampion hrál naposledy před měsícem v Barceloně, kde odstoupil před zápasem druhého kola s Tomášem Macháčem. Krátce poté Alcaraz oznámil, že nebude obhajovat titul na Roland Garros. Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách může být mraků víc. Přehánky se postupně rozšíří na celé území, na Moravě a ve Slezsku se mohou přidat i bouřky. Naměříme do 23 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

cval. Stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka táhne tu.

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy, a ty úřady, a ty počty si, kdo kde a kolik.

od nás svoboda na nějakou samotu někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár Šulcovým, no a vím na tuty, o to nestojím. Usnívavej svoboda, mi totiž hrozně chybí,

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Stát chce v dětech probudit zájem o řemeslo. Na základní školy se tak do 2 let postupně vrátí dílny. Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s ministerstvem školství připravuje nový rámcový vzdělávací program. Ten vedle praktické činnosti do základních škol zavede i povinnou polytechnickou výchovu. Nově by se školáci v rámci praktické výuky měli učit třeba i 3D tisk nebo práci s laserem. Dílny se na základní školy vrátí po 20 letech. Karlovarské hejtmanství nabídne filmařům až 30 milionů. Zatímco dřív kraj vyplácel podporu hlavně podle žádostí, teď nastavuje jasná pravidla pro všechny.
2: Hlavní podmínka je jednoduchá, točit především v Karlovarském kraji a využívat místní firmy. Zda jde o celovečerní film, seriál nebo dokument, přitom není zas tak důležité. Peníze, o které mohou produkce požádat, pokryjí až 90% nákladů a posílá je Evropská unie. Jde o kompenzaci za útlum těžby uhlí. Jeden projekt může dostat až 2 miliony. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Lídři koaličních stran dnes jednali o spolupráci v letošních senátních volbách. Předseda sněmovny Tomio Okamura poté novinářům řekl, že si strany vyměnily své pozice a rozhovory budou pokračovat. Preferoval by nasadit společné kandidáty ANO, SPD a motoristů tak, aby se strany pokusily díky letošním volbám a volbám za 2 roky získat v horní komoře parlamentu většinu. Předseda motoristů Petr Macinka agentuře ČTK sdělil, že by společný postup mohl přinést výhody a posílení názorového proudu, který zastává vláda. Společné americko-nigerijské vzdušné údery zabily od soboty 175 členů Islámského státu. Dnes jsou podle tiskových agentur sdělila nigerijská armáda. Při vojenských operacích se podařilo také zničit skrýše zbraní, kontrolní stanoviště, logistická střediska a sítě pro financování aktivit džihadistů. Podle agentury Reuters operace zahrnovaly i pozemní akce. Není ale jasné, jestli se i těch zúčastnili američtí vojáci. Pavla Richtera potěšil výkon našich hokejistů. Bývalý reprezentační útočník v Impulze Honzy Benešovského pochválil národní tým za včerejší výhru 4-3 nad favorizovaným Švédskem. Reprezentace tak podle něho napravila sobotní ostudnou porážku se Slovinci. Další outsider skupiny čeká naše hokejisty zítra, kdy se utkají s Itálií. Richter upozorňuje, že nemusí jít o úplně lehký úkol.
3: Já si myslím, že když dáme třeba v první třetině 2 góly, tak už to bude pohoda, jo. Ale musíte ty 2 góly dát a vemte si, budeme mít nějaký blbý vyloučení, dostaneme gól z přesilovky a už to zase bude těžký zápas.
1: Zítřejší zápas našich hokejistů proti Itálii začíná ve švýcarském Friburgu v 16:20. V případě výhry si reprezentace prakticky jistě zajistí postup do čtvrtfinále. Zítřejší obloha nabídne mraky, ty budou postupně na většině území i přeháňkové nebo dešťové. Hlavně na Moravu a do Slezska přinesou později i bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 18 a 23 stupni. Ze zpráv je to teď všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

když obchodník má v erbu krám, tak trosečník má s prkem prám.

na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun,

Marto na bolek, a taky porcelán. Jsem modrý pán.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Jedna z osob s vysokým rizikem nákazy ebolou je na cestě do Česka. Podle agentury Reuters to oznámil zástupce amerického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí. Německo na žádost Spojených států přijme do péče Američana, který se ebolou nakazil v Kongu. Tento pacient je už na cestě k našim sousedům. Dřívější zprávy médií také uváděly, že Německo se postará i o 6 dalších lidí, se kterými nakažený Američan přišel do styku. Vlak na Novojičínsku srazil člověka. Provoz na koridoru mezi Studénkou a Jistebníkem je přerušený, informuje o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. České dráhy v úseku zavedly náhradní autobusovou dopravu. K nehodě došlo asi před hodinou. Mimořádnou událost prověřují vyšetřovatelé. Nemocnice v Bohumíně na Karvinsku bude mít novou administrativní budovu. Dvoupatrový objekt ale vzniká ve 250 kilometrů vzdáleném Havlíčkově Brodě. Nestaví se tedy přímo v nemocničním areálu.
2: Jedná se o modulární sestavu, pro kterou se město rozhodlo hlavně z důvodu časové úspory. Dvoupatrový nemocniční objekt ve tvaru L bude stát 40 milionů korun a realizuje ho firma, která s modulárními stavbami má zkušenosti, ale zatím jen s přízemními, takže se jedná o pilotní projekt. Kompletní dům s podlahami, stěnami i okny se v létě rozebere na 28 dílů, převeze do Bohumína a tam zkompletuje. Novou budovu nemocnice nestaví kvůli kancelářím samotným, ale proto, aby se u vstupu do areálu uvolnili prostory pro ordinace specialistů. Eva Panošová, Rádio Impuls, Bohumín.
1: Kapela Jelen si ve vysílání Impulzu odbyla světovou premiéru. Dopoledne u Vlasty Korce představila jejich novou píseň Toulaví zpěváci. Tu naspívali společně s vycházející hvězdou Adélou Orlovou.
3: To, co v roce 1966 spatřilo světlo světa v divadle Semafor z hlasy Jiřího Suchého a tehdy malé Magdy Křížkové. Dneska kapela Jelen zabalila do moderního hávu.
4: Jsme chtěli udělat nějakou písničku, kterou bychom se s dětma mohli zaspívat. Já jsem si vzpomněl na tuhle tu pecku, protože když jsem byl malej, tak jsme ji často zpívali s mojí babičkou.
3: Vysvětlil v našem vysílání frontman Jelenů Jindra Polák. Na pomoc si vzali zpěvačku Adélu Orlovou, která před pár dny vydala své úplně první album. Jeleni se zkrátka nebojí objevovat nové tváře.
5: Když člověk vidí Adélku, tak si říká, proč by se bál.
6: Když jsme měli ten úplně první koncert, tak já jsem byla strašně nervózní a hrozně si to sedlo a my jsme na sebe koukali a tak to by asi šlo.
3: Nakonec to dopadne nejen společnou nahrávkou, ale také létem stráveným v jedné dodávce. O prázdninách čeká Jeleny a Adélu Orlovou společná koncertní šňůra. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Britskou policii zaměstnává Jeffrey Epstein. Dnes informovala, že na základě dokumentů týkajících se amerického delikventa zahájila vyšetřování dvou podezření ze zneužívání dětí. Případy jsou staré přes 20 let, informovaly o tom tiskové agentury. Dokumenty ze spisů o zesnulém sexuálním predátorovi zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti na začátku letošního roku. Zítra čekáme sluníčko i mraky, na většinu území dorazí přehánky nebo déšť, na východ republiky i bouřky. Naměříme maximálně kolem 20 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně,
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Experti kritizují náhlé přesuny odborných agend pod ministerstva. Vláda včera rozhodla o přesunu problematiky závislostí lidských práv, rovnosti žen a mužů nebo práv postižených pod ministerstva. Odborníkům na daná témata vadí změny bez širší odborné debaty a fakt, že o chystané změně neměly informace předem ani ředitelé dotčených oborů. To už včera kritizovala Klára Šimáčková-Laurenčíková, zmocněnkyně pro lidská práva za minulé vlády. Dnes se ke kritice přidali například ochránce práv i dětský ombudsman nebo předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. Zdůrazňují, že jde o multioborová témata. Karlovy Vary opraví příjezdovou ulici ke krematoriu. Místní Buchenwaldskou ulici poškodil sesuv svahu pod ulicí směrem k vlakovému nádraží. Náměstek primátorky Karlových Varů Lubomír Kovář dodává, že dílčí práce už proběhly.
2: Nyní už je svah zastabilizován, takže od kremace až po ulici Opletalovu tu část, která je teď zjednosměrněná, můžeme zrekonstruovat.
1: Pokud se vše vydaří, oprava Karlovarské Buchenwaldské by měla být hotová do konce září. Americkému středozápadu hrozí silné bouře a tornáda. Meteorologové tam vydali druhý nejvyšší stupeň varování před extrémním počasím. V ohrožení se ocitly desítky milionů obyvatel.
3: Nejvyšší pohotovost platí pro státy Kansas, Nebraska a Missouri, kde je riziko vzniku silných tornád nejhorší. Podle meteorologů mohou rotující supercely v této oblasti přinést také kroupy o velikosti baseballových míčků a bleskové povodně. Bouřková fronta se pak rozšíří také ke státům Iowa nebo Illinois směrem k Velkým jezerům. Tam je hustě obylená oblast kolem města Chicago. Úřady vyzývají k maximální opatrnosti. Počet tornád se zvyšuje v USA každým rokem. Loni této bouře zabili 67 lidí. Ze Spojených států Hedvika Meller, Radio Impuls.
1: Pákistánský soud potrestal smrt influencerky. Mladému muži uložil pokutu přes 150 tisíc korun a k tomu trest smrti. Informuje o tom agentura AFP. 17-letá dívka odmítala návrhy svého pozdějšího vraha. Vražda vyvolala pobouření po celé zemi a znovu rozproudila debatu o bezpečnosti žen poté, co ji někteří komentující na internetu z její vlastní smrti vinili. Pod jejím posledním videem k oslavě jejich 17. narozenin se vedle kondolencí objevily také vzkazy o tom, že sklidila, co zasela, nebo že si zasloužila zabít, protože poškozovala image islámu. Druhý tenista světového žebříčku Carlos Alcaraz přichází o další velkou akci. Španělský hráč vynechá kvůli zranění zápěstí po French Open také Wimbledon. Vítěz londýnského Grand Slamu z let 2023 a 2024 to oznámil na sociálních sítích. Sedminásobný Grand Slamový šampion hrál naposledy před měsícem v Barceloně, kde odstoupil před zápasem druhého kola s Tomášem Macháčem. Krátce poté Alcaraz oznámil, že nebude obhajovat titul na Roland Garros. Zítra čekáme mraky i sluníčko, může sprchnout a hlavně na Moravě a ve Slezsku se později objeví i bouřky. Nejvyšší teploty budou kolem 20 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: cestou, let cestou. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Správa železnic chce pomáhat lidem v nouzi. Podél tratí instaluje cedule s kontaktem na krizovou pomoc lidem v těžké životní situaci. Organizace doufá, že tím předejde sebevraždám na kolejích. Zároveň na nádražích a sociálních sítích zahajuje kampaň na podporu duševního zdraví. Správa železnic se inspirovala ve Velké Británii, Kanadě nebo na Slovensku. Spolupracovala i s odborníky z Národního ústavu duševního zdraví a neziskové organizace Cesta z krize. Právě ta linku první psychické pomoci provozuje. Funguje non-stop, je zdarma a mohou ji využít i ti, kteří mají starosti o své blízké. Finanční správa upozorní tisíce možných hříšníků na chyby. Víc než 2700 lidí podle ní mohlo pochybit při uplatnění daňové slevy na manželku nebo manžela v daňovém přiznání za rok 2023. V rámci takzvaného daňového echa jim umožní opravit nesrovnalosti a vyhnout se dodatečným kontrolám a pokutám za daňové nedoplatky. Finanční správa to uvedla na svém webu. Očekává se, že kontrolní akce může do veřejných rozpočtů přinést asi 57 milionů korun. Daňové echo spustil úřad už dřív. V předchozí fáze se týkaly chyb při uplatnění daňového odpočtu za penzijní spoření nebo třeba chybného zdanění výher v hazardních hrách. Policie otevřela v Praze nové náborové a kariérní centrum. Můžou ho navštívit jak zájemci o práci, tak i stávající policisté, kteří se chtějí poradit o kariérním růstu. K dispozici je také lidem, kteří se o policii jen zajímají. Jak říká policejní prezident Martin Vondrášek, nábory probíhají i na internetu.
2: Na sociálních sítích máme mobilní aplikaci náborovou. Před dvěma rokama jsme spustili virtuální náborové centrum. A teďka tu mozaiku doplňujeme otevřením kariér a náborového centra a slibujeme si od toho, že kdo bude mít zájem o osobní kontakt a o zodpovězení otázek, na které mu třeba neodpověděl náš web nebo naše sociální sítě, takže nás navštíví.
1: Největší problém získat zaměstnance a policisty je podle Vondráška ve větších městech a jejich okolí. Důvodem je větší konkurence na trhu práce i vyšší platy. V Plzni cvičí aktivní zálohy. Do čtvrtka se budou vojáci v uniformách pohybovat v Křimicích a u Jateční ulice. Velitelství žádá lidi, aby nenarušovali výcvik a nevolali na tísňové linky.
3: Výcvik 171. pěší roty aktivních záloh probíhá za součinnosti složek integrovaného záchranného systému. Je zaměřen na ochranu a střežení vybraných objektů. V úterý a ve středu se vojáci budou pohybovat v okolí třídící pošty v Křimicích. Ve středu odpoledne a ve čtvrtek u železničního mostu přes Berounku v Jateční ulici. Používají i cvičnou munici a dýmovnice. Průjezd po silnicích není omezen, lidé ale nesmí vstupovat do míst, kde se cvičí. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Fotbalová Slavia prozradila plány na oslavy. Po nedělním závěrečném utkání ligové nadstavby z Plzní a převzetí poháru pro mistra se hráči potkají s fanoušky přímo na hřišti. Organizovaná oslava titulu na stadionu začne zhruba hodinu po zápase. Výtěžek ze vstupného věnuje klub na pomoc onkologickým pacientům. Kvůli disciplinárnímu trestu za nedohrané derby se Spartou má Slavia pro utkání uzavřené hlediště. Klub na webu uvedl, že příznivci nicméně budou moci duel sledovat na velkoplošné obrazovce před stadionem. Dnes bude oblačno až polojasno, v Čechách může být mraků víc, přehánky se postupně rozšíří na celé území, na Moravě a ve Slezsku se mohou přidat i bouřky. Naměříme do 23 stupňů. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Někdo ráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

Rádio Český impuls. Hraje na internetu.

0: jednu.
1: Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na ebolu. Mluvčí ministerstva zdravotnictví večer agentuře ČTK řekla, že ho převezou do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Ta patří mezi specializovaná pracoviště pro vysoce nebezpečné nákazy. Podle ministerstva Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Pro podobné situace jsou postupy jasně nastavené. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pro Českou televizi uvedl, že muž je bez symptomů. Do Česka by měl dorazit dnes v podvečer. Podle Vojtěcha je pacientem americký lékař, který byl s nakaženými v kontaktu během svého působení v Ugandě. Na Bulovce by měl strávit na pozorování asi 3 týdny. Policie prosí o pomoc veřejnost kvůli včerejší nehodě v Záběhlicích. Hledá všechny, kdo viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střet s tramvají, případně mají záznamy z palubních kamer. Žádají, aby se ozvali na linku 158. Policie to v podvečer uvedla na síti X. Při nehodě se zranilo 18 lidí, z toho 2 měli závažná poranění. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčinu policie vyšetřuje. Zatím nevyloučila ani zdravotní problémy u řidiče autobusu. Pražský královský letohrádek bude mít nový kabát. Rekonstrukci renesanční stavby zahájila správa Pražského hradu. Národní kulturní památka se dočká obnovy fasády, historických interiérů a sloupových arkád. Šéfka hradního oddělení přípravy a realizace staveb Barbora Feret vysvětluje, že původní záměr počítal jen s vnitřními úpravami.
2: Ale vzhledem tomu, že po konzultaci s odborem památkové péče a vzhledem tomu, že naposledy byl exteriér budovy opravován zhruba 30 let zpátky, bylo rozhodnuto, že se budeme věnovat i kamenným prvkům, ochozům, balustrádám a vůbec fasádě letohrádku i zvenku.
1: Rekonstrukce potrvá 2 roky a vyjde na zhruba 100 milionů korun. Do jara 2028 tak nebude královský letohrádek přístupný veřejnosti. Karlovarské hejtmanství nabídne filmařům až 30 milionů. Zatímco dřív kraj vyplácel podporu hlavně podle žádostí, teď nastavuje jasná pravidla pro všechny.
3: Hlavní podmínka je jednoduchá, točit především v Karlovarském kraji a využívat místní firmy. Zda jde o celovečerní film, seriál nebo dokument, přitom není zas tak důležité. Peníze, o které mohou produkce požádat, pokryjí až 90% nákladů a posílá je Evropská unie. Jde o kompenzaci za útlum těžby uhlí. Jeden projekt může dostat až 2 miliony. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Fotbalisté Arsenalu slaví. Po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu, a to i přesto, že včera nehráli. Titul jim v dohrávce předposledního kola zajistila remíza Manchesteru City 1-1 v Bournemouthu. Naši hokejisté mohou dnes udělat další krok ke čtvrtfinále. Na světovém šampionátu ve Friburgu by je k možnosti postupu mohlo přiblížit, kdyby porazili Itálii. Ta bude už čtvrtým soupeřem českého týmu, který se zatím připsal 2 výhry, ale také 1 překvapivou porážku od Slovinska, které na naše hráče na mistrovství světa nikdy předtím nestačilo. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další takový šok. Na kontě mají 7 bodů z 9 možných. Čechy poprvé na turnaji je čeká odpolední duel. Dosud hráli vždy až po 8 večer. Dnešní souboj s Italy začne ve 4 hodiny a 20 minut. Dnešní obloha nabídne mraky, ty budou postupně na většině území i přeháňkové nebo dešťové. Hlavně na Moravu a do Slezska přinesou později i bouřky. Nejvyšší teploty čekáme mezi 18 a 23 stupni. Ze zprávy to všechno. Hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Stále stejnou tmou svítí plátno v loudících. Malíř půlnoc kreslí smích. Ten obraz píseň zpívá po jednou. Stíny na kopcích, ticho hnízd a moudrý sníh. Svál jsem hřích všech dětských cích.

tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů a poznala jsem svět. Už je to hodně dnů, už je to hodně let, co vítr všecko smet. A zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň tak ukončí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Správa železnic chce pomáhat lidem v nouzi. Podél tratí instaluje cedule s kontaktem na krizovou pomoc lidem v těžké životní situaci. Organizace doufá, že tím předejde sebevraždám na kolejích. Zároveň na nádražích a sociálních sítích zahajuje kampaň na podporu duševního zdraví. Správa železnic se inspirovala ve Velké Británii, Kanadě nebo na Slovensku. Spolupracovala i s odborníky z Národního ústavu duševního zdraví a neziskové organizace Cesta z krize. Právě ta linku první psychické pomoci provozuje. Funguje non-stop, je zdarma a mohou ji využít i ti, kteří mají starosti o své blízké. Finanční správa upozorní tisíce možných hříšníků na chyby. Víc než 2700 lidí podle ní mohlo pochybit při uplatnění daňové slevy na manželku nebo manžela v daňovém přiznání za rok 2023. V rámci takzvaného daňového echa jim umožní opravit nesrovnalosti a vyhnout se dodatečným kontrolám a pokutám za daňové nedoplatky. Finanční správa to uvedla na svém webu. Očekává se, že kontrolní akce může do veřejných rozpočtů přinést asi 57 milionů korun. Daňové echo spustil úřad už dřív. V předchozí fáze se týkaly chyb při uplatnění daňového odpočtu za penzijní spoření nebo třeba chybného zdanění výher v hazardních hrách. Policie otevřela v Praze nové náborové a kariérní centrum. Můžou ho navštívit jak zájemci o práci, tak i stávající policisté, kteří se chtějí poradit o kariérním růstu. K dispozici je také lidem, kteří se o policii jen zajímají. Jak říká policejní prezident Martin Vondrášek, nábory probíhají i na internetu.
1: Na sociálních sítích máme mobilní aplikaci náborovou. Před dvouma rokama jsme spustili virtuální náborové centrum. A teďka tu mozaiku doplňujeme otevřením kariérního a náborového centra a slibujeme si od toho, že kdo bude mít zájem o osobní kontakt a o zodpovězení otázek, na které mu třeba neodpověděl náš web nebo naše sociální sítě, takže nás navštíví.
0: Největší problém získat zaměstnance a policisty je podle Vondráška ve větších městech a jejich okolí. Důvodem je větší konkurence na trhu práce i vyšší platy. V Plzni cvičí aktivní zálohy. Do čtvrtka se budou vojáci v uniformách pohybovat v Křimicích a u Jateční ulice. Velitelství žádá lidi, aby nenarušovali výcvik a nevolali na tísňové linky.
2: Výcvik 171. pěší roty aktivní záloh probíhá za součinnosti složek integrovaného záchranného systému. Je zaměřen na ochranu a střežení vybraných objektů. V úterý a ve středu se vojáci budou pohybovat v okolí třídící pošty v Křimicích. Ve středu odpoledne a ve čtvrtek u železničního mostu přes Berounku v Jateční ulici. Používají i cvičnou munici a dýmovnice. Průjezd po silnicích není omezen, lidé ale nesmí vstupovat do míst, kde se cvičí. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Fotbalová Slávia prozradila plány na oslavy. Po nedělním závěrečném utkání ligové nadstavby z Plzní a převzetí poháru pro mistra se hráči potkají s fanoušky přímo na hřišti. Organizovaná oslava titulu na stadionu začne zhruba hodinu po zápase. Výtěžek ze vstupného věnuje klub na pomoc onkologickým pacientům. Kvůli disciplinárnímu trestu za nedohrané derby se Spartou má Slávia pro utkání uzavřené hlediště. Klub na webu uvedl, že příznivci nicméně budou moci duel sledovat na velkoplošné obrazovce před stadionem. Dnes bude oblačno až polojasno, v Čechách může být mraků víc, přehánky se postupně rozšíří na celé území, na Moravě a ve Slezsku se mohou přidat i bouřky. Naměříme do 23 stupňů.